0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Liberecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odinut, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, do obličeje a vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně to jo a to bylo takhle.

0: Klasický, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmaný, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
0: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako, cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná. Těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, a ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká, moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý v oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není. No. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety, Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář a to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže no a to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spad z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak, jako, pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
2: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak ťong, ťong, ťong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, tak říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil, ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli chaiselon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které ať znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: nejradě.
1: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
4: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
5: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinské zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
4: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
5: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost. To je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
6: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
5: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
6: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
5: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
6: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
5: No to mě dělá.
4: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
5: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
6: Aha.
5: Tak se dobře dívejte.
6: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
5: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
6: Fakt?
5: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušíte, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, a trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
6: Ne, hezké, dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
5: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
6: No, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: Tak ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most hradě. Nějak, jako viděl, že tam prodával?
1: Říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu
0: o víkendu
1: na
0: Karlu,
1: zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzádu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páč, já si s tím nebudu rady, víte?
2: A jo, tadyhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit až sem na jeviště.
3: Ne, tady, abych sem nechodil na jeviště, aby jsme se tamhle vzádu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutěch potom, víte, páč, já si nebudu rady, ty číslička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. Šest stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady bajvočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že šest různých čísel, ale třikrát stejně.
3: No stejně třikrát no, různých, ale ne. Samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysle tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co byste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co? No,
2: podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch šest čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel šest?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi pět z nich, až to šestý ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch šest čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jede to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živá, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí, sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Proti, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: Ten poslední, ano.
3: To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tloustnutí.
4: To proti tloustnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: Jo, teď já říkáte vodní, tak já nevím, tady od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: No vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale všichni,
0: aspoň malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašní prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No, to ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko, tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou. Nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Bčko.
4: Zdravíme, dobře, Davide.
2: Děkujeme za to. Kdo další?
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
4: Zdravíme.
5: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
2: Dobře, hlas pro něj.
5: Díky.
2: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
6: Kdo tam je? Dobré odpoledne.
2: I vám. Tak,
6: Zemník vás, pánové obora, zdraví.
4: Děkujem.
6: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
4: To zjistíme.
2: Zase, děkuju, už jste byl dneska ahoj. Převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
7: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
2: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hold. Děkujeme moc, mějte se hezky.
7: Super.
4: Mějte se hezky.
2: Tak pokračujeme se sportkou.
8: Opravdu máte mě, řekněte,
9: já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
8: Kanonistika?
9: Kanoistika. No.
8: To bude loď asi nějaká.
9: Že? No, to je taková loď, kano je.
8: Samozřejmě, nějaký ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
9: vyhrytí. Loď válečný.
8: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
9: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
8: Jo, počkejte, tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď kon. Jak takhle pobyt, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to si na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle si na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
9: Pan Anton.
8: Ve vodě takhle se dalo.
9: Snad Ponton, ne?
8: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo do vody.
9: To ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tloustnutí.
8: Na lodičce proti tloustnutí? Kdo vám tohle to zase povídá, prosím
9: vás. To tady víme každý.
8: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
9: No.
8: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
9: No tak vidíte.
8: Já vám neschodil ani 10 deka.
9: Myslím vás, jak je to možné.
8: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej, to kopalo.
9: Počkejte, kdo jako, kdo?
8: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
9: Ale prosím vás, to musíte sám ve slova.
8: Ale to vy furt sám, povídám, může každý dělat, jak chce.
9: Ale samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
8: Plavání, dejte to sem, jsme povídali, plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
9: Plaval jste?
8: Ježišmarja, závodně.
9: Vy jste plaval závodně. No vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
8: Ve vodě to bylo většinou.
9: Ale no to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
8: Jo, styl jste myslí, jo, styl. Tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten kruhovej styl, to byl, jsem měl nejraději.
9: Kruhovej styl.
8: Kruhovej, ano.
9: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
8: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
9: Ne, bohužel všechno neznám.
8: Jak bych mu to teďkon... Kruhovej to je přece, si pojďte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
9: Ne, prosím, to přece není styl.

0: Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například Karaula znáte?
1: Koho?
0: No já se vás ptám, jestli Kraula znáte.
1: Kraula?
0: No ano, Kraula.
1: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět, Gdoulou.
0: Potápět.
1: S Gdoulou.
0: Potápění je tady taky, ukažte mi to. To nevíkejte. Má číslo 42, ano, to já vím, ano.
1: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazil. V tomhle
0: no vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
1: Co říkáte?
0: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
1: Ne, v Labín to bylo většinou.
0: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho,
1: ale
0: anebo jestli...
1: Jen tak, bez ničeho, to prosím, co vás nemá, bez ničeho, víte, si bych si v životě nedovolil přece. Tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
0: Ale tak to...
1: Když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
0: Počkejte, kapesník místo plave?
1: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
0: A jo, takže bez skafandru.
2: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
3: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
2: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
3: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
2: teď si jedeš dívat.
3: Teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo. No.
2: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
3: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu na
2: Salinas.
3: Takže
2: dnes už by se zbál.
3: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
2: Jo.
3: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
2: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka.
2: Tak já zase znamu, co? Nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavé? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínáme na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad.
1: Někdejší. No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no, potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže Superstar.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to
2: věkem.
1: Omezený věkem?
2: Já nevím.
1: Ze spoda, ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla. Já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo
1: bylo
2: 38. Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, ale on to vyhrál nějaký 30. nebo 35.
2: No tak možná proto to zvedli. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horvát a vůbec jako
1: tak mohl by si pak v tobogánu zpívat sám? I...
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci. Bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka, pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duši 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano,
2: děkujeme ano. A zdravíme na západ.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humoriádami. Já vás zdravím, ano.
1: Rozhodnu to, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
6: Já říkám, kam na recepci?
7: Na německou. Němci dávají recepci.
6: Já říkám, mě nikdo nezval.
7: Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl,
7: zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku.
6: Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl,
7: jsi nádherná, gazelo.
6: Napil se,
7: ty králo, vždyť je to teplé.
6: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně. všechno bylo vošklivý. Kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rádia, teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se říkala, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl stařiček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: Na to se budeš taky ptát. Frantu neznám.
1: A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: Například. No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jedno, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa v tom šádu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta v Čeči mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zečka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám: Frantíku, spíš uprostřed. Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu, tam taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
0: Humoriáda.
1: Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: připomínám tebe. Děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdně. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

dess, ja, dess. Mam van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: vanúplnou fialu. Mám vanúplnou fialový fialek.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Za necelý půl rok služby sdílených elektrokol v Plzni ujeli lidé přes milion kilometrů. Nové Mitrovice na jihu Plzeňska vyřešili zásobování pitnou vodou pomocí mobilního kontejnerového systému. Fotbalisté Plzně v lize ztratili body se Slováckem. Bude zpočátku zataženo až oblačno, přehánky, odpoledne postupně polojasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Více než 1 milion kilometrů ujeli lidé v Plzni za necelý půl rok fungování služby sdílených elektrokol. Systém Plzeň Bike spustilo město v polovině března s plzeňskými městskými dopravními podniky. Má 32 tisíc stálých zákazníků. Aktivně ho tedy využívá zhruba každý šestý Plzeňan. Jak uvedl náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN, díky nečekanému zájmu město zvyšuje počty kol z původních 300 na červencových 350 a od začátku září jich ve městě bude 400. Na jaře příštího roku se plánuje další 50. Kola jsou určena pro lidi starší 15 let. Stačí přiložit bankovní kartu k terminálu na kole, částka se strhne na konci jízdy. Obec Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku spustila plný provoz vodárny v sestavě z lodních kontejnerů. Mobilní souprava, která nahradila přes 60 let starou vojenskou technologii úpravny vody, vyšla levněji a v případě extrémního sucha navíc umožní rychlý přesun zařízení k záložnímu vrtu. Pokračuje nezávislý starosta Nových Mitrovic Miroslav Hakl.
3: Je to vlastně soustava 3, v budoucnosti 4 kontejnerů, kde v prvním je úpravna vody, další jsou rezervoáry po 24 kubíkách a je to vlastně svým způsobem v Čechách unikátní, protože ty kontejnery se používají spíš jako takový přechodný řešení při opravách vodárenského zařízení. Soustava, včetně elektrifikace a připojení, stála 3 miliony 400 tisíc.
2: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní dnes. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
4: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
2: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Některé státní hrady, zámky a další památky byly v neděli přístupné zdarma. Nabídku připravil Národní památkový ústav. Zdarma se mohli návštěvníci podívat třeba na hrady Žebrák a Točník nebo zámek Hrádek u Nechanic. Na vybrané prohlídky bylo ale potřeba předem rezervovat bezplatnou vstupenku. Akce se zopakuje 27. září.
5: Sport.
2: Plzeňští fotbalisté po postupu do ligové fáze Evropské ligy v české nejvyšší soutěži opět zaváhali. Se Slováckem pouze remizovali 1-1, když neudrželi vedení. Na trefu domácího Ladry totiž odpověděl střídající Ndubuisi. První poločas odehrála v dresu Viktorie krátce po svém příchodu z Dánska nová posila Adam Gabriel.
6: Jo, já jsem na to byl rád, tak přece jenom nějaký pravidelný vytížení mi teďka v tom Dánsku chybělo a úplně nám to samozřejmě nevyšlo. Ten první poločas i výsledkově, ale jako nebylo asi potřeba čekat na nějaký další týden, protože měl jsem veškerý servis a komfort od klubu, takže jsem se mohl připravit.
2: Fotbalisté Slavie ovládli derby pražských S. V šestém kole šance ligy zvítězili na Letné 3-0, Liberec porazil Hradec Králové 2-0 a Teplice Jablonec také 2-0.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude zataženo s deštěm, přehánkami výjimečně čekejte i bouřku. Dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost. Odpoledne bude většinou polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane mírný západní vítr, v bouřkách ráno může výjimečně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech ulici Domažlická platí jednosměrná uzavírka silnice, objízdná trasa v délce 10 km je vyznačena s omezením, počítejte zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy v podání Štěpán Kyzíkové a za chvilku už jedno zdravotnické téma. Náročné operace karcinomů jater, plic nebo močového měchýře už budou dělat pouze lékaři ve specializovaných centrech. Takové jsou plány ministerstva zdravotnictví. Co na to říkají menší nemocnice? I to se od nás dozvíte za několik okamžiků.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: 31. srpen, na hodinách aktuálně 6 minut po 5. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň.
7: Telegram s adresou Svět.

0: co dělají jeptišky?
1: Nosí černobílý obleky.
2: Zpívají.
3: Uctívají Boha.
4: Modlí se a chodí na modlitby.
5: Chodí do kostela.
6: Nesmí dělat nic jiného, než se modlit, nebo budou nějak potrestány.
7: Chodí po kostele.
8: Starají se o faráře a o sirotky třeba.
9: Celý den chodí po klášteře a mají jako ruce nějak u sebe.

0: Nejvyšší denní teploty je mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr, v bouřkách ráno může vítr výjimečně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tam uhrát.
1: 5 hodin 21 minut. Nejnáročnější onkologické operace by se do roku 2030 měly plně přesunout do specializovaných center. A to podle ministerstva zdravotnictví z toho důvodu, že lékaři v těchto centrech mají se složitými zákroky větší zkušenosti. Změny se mají týkat třeba operací karcinomů jater, slinivky, plic nebo močového měchýře.
2: Není to věc, která se stane zítra, je to proces. Máme tady některé milníky, které jsou už jasné. Začínáme od 1. září v oblasti játra a slinivky. Postupně vlastně budeme centralizovat až do roku 2030. Tím pádem se i nemocnice na to mohou připravit.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.

0: Přínosy centralizace jsou podle něj dobře vidět třeba na výsledcích operací pokročilých nádorů konečníku. Zatímco u specializovaných center dosahuje přežití ve 3 letech po operaci 75%, mimo centra je to 66%. Výhoda centralizace ale podle ministerstva není jen ve vyšší kvalitě péče. Roste pak taky počet pacientů, kteří se vůbec k operaci dostanou, popisuje datový analytik ministerstva zdravotnictví Marian Rybář.
1: Když přijde ten pacient do centra, kde je velká zkušenost, tak oni se pustí i do hraničních pacientů, který by v těch menších nemocnicích vůbec operovaní nebyly. A jenom pro příklad, v Dánsku jsou 4 vysokoobjemová plicní centra a je tam ta prooperovanost nebo ten resection rate 25%, zatímco v Čechách je to 15%.
0: Centralizace péče není v Česku novinkou. Aktuálně máme asi 24 typů specializovaných center a už teď v nich lékaři dělají zhruba 3/4 nejnáročnějších operací. Některé z nich si ale i tak nadále ponechávají menší nemocnice a právě to chce ministerstvo změnit. Asociace českých a moravských nemocnic souhlasí s centralizací třeba u nádorů močového měchýře. V některých jiných oblastech ale podle místopředsedy Petra Chudomela smysl nedává.
2: Ale od roku 28, kdy se bavíme o centralizaci operativy ledvin, tak to už je právě ten sporný bod, protože se domníváme, že jsou tady nemocnice, které dělají operací ledvin 50, 60, 70 za rok. Takže to je dostatečné číslo, měli by dostat šanci, aby prokázali, že tu operativu dělají dobře, dělají s minimálními komplikacemi a jsou srovnatelné s těmi velkoobjemovými centry.
0: Upozorňuje taky na možné zhoršení dostupnosti péče. Podle něj to budou mít někteří pacienti do specializovaných center daleko. S tím ale ministerstvo nesouhlasí. Rozmístění center je podle rezortu takové, že případné prodloužení cesty nebude nijak zásadní. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ještě půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Tachov rozšiřuje kapacity v zařízení pro předškoláky. Právě dnes město otevře dětskou skupinu. Na nové zařízení v Pivovarské ulici získala radnice dotaci 19 milionů korun. Více ve zprávách za půl hodiny. Na jižním Plzeňsku pokračuje stavba okružní křižovatky na silnici v Lužanech mezi Přešticemi a Klatovy. Začíná pátá etapa a stavební práce se posouvají. Řidiči musí i dál počítat s dopravním omezením, a to až do listopadu. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě. Fotbalisté Plzně v lize remizovali se Slováckem 1-1. Fotbalisté Slavie v prvním ligovém derby pražských S v sezóně vyhráli na Letné 3-0. V tabulce šance ligy se tak vrátili o bod do vedení před Liberec, který porazil Hradec Králové 2-0, a Teplice zvítězili nad Jabloncem také 2-0. Čeští basketbalisté porazili v takzvané předkvalifikaci na mistrovství Evropy v roce 2029 Norsko 108-97 po prodloužení. A dnešní počasí bude zataženo s deštěm, dopoledne srážky rychle ustanou, začne se zvolna protrhávat oblačnost a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 u Kasejovic na jižním Plzeňsku pozor na stavební práce, funguje kyvadlový provoz jedním místním pruhem, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jediné dochované úpravně vody s filtračním systémem Puech Chabal na světě je letos rovných 100 let. Vodárenský unikát známý pod názvem Chabal se nachází v Plzni na Homolce. No a my se tam podíváme za chvilku s plzeňskými zajímavostmi. Počkejte si na to.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Dneska ráno máme 5 hodin a 39 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: Dneska proběhne poslední z turistických prohlídek připravených ke stoletům historické úpravny vody s filtrací Pueš Šabal v Plzni na Homolce. Od září technickou a architektonickou památku, jedinou dochovanou svého druhu na světě, čeká celková rekonstrukce. Budovu navrhl architekt Hanuš Zápal a v letech 1924 až 26 ve spolupráci s francouzskou společností Pueš Šabal postavili nejlepší plzeňské firmy té doby.
2: Všechny ty nádrže, kterými dodnes proudí ta voda, postavila firma Miller Kapsa, stejně tak jako ty tři obrovské haly. Ocelová konstrukce, která kryje celou tu úpravnu vody, je ze Škodovo závodu, tenkrát akciová společnost Škoda.
3: A je to i krásné na pohled, tady ty oblouky, okna, možná samozřejmě střechu nepřehlédneme, ale možná jsou tady i nějaké drobnosti, které stojí za vidění a za pozornost.
2: To bude nejlepší, když se na jednu z takovou drobnost, ale strašně pěknou a významnou podíváme. Beru za kliku. A to je právě jedna z drobností, kterou vyprojektoval Hanuš Zápal. Celé dveře.
3: Vy jste mi chtěl ukázat ještě nějaký stroj,
2: kterým se děrovaly cihličky, které se pokládaly na dna všech těch nádrží, sloužily k provzdušňování a čištění těch nádrží.
3: Jak to fungovalo? To by mě zajímalo.
2: Že tlakem se propíchla celá ta cihlička, která byla jako vlhký beton. Tahle páka 40 000 krát musela být zvednuta a spuštěna, aby se vyrobily všechny ty cihličky, které tady byly užity. To bylo strašně pracné.
3: Posilovací stroj.
2: Ano. Další úžasná věc, která se prakticky zachovala, celé dlouhé potrubí na rozvod tlakového vzduchu. Krásné je, když sem někdo přijde jako návštěvník se podívat, že uvidí na vršku těch šoupátek vyražené logo té firmy Paris Šabal. Je to unikát, který fakt nemá obdoby. Tak, to funguje.
3: Vy jste přivolal Jana Mikače a já jsem za to moc ráda. Jan Mikač tady provozuje sádky.
4: Co se týče počtu ryb, bavíme se, já nevím, o desítkách tisíc kusů jedinců.
3: Tolik?
4: A v současné době hlavně tady chováme jesetery, čehož využívají samozřejmě i školy, školky, které sem přijdou na exkurzi, zajedno prohlídnout si tenhle ten úžasný barák a zároveň se seznámí s těma rybama.
3: Krásně nám tady jedna zašplouchala. Neškodí chov ryb těm nádržím?
4: Určitě neškodí, on prospívá celému tomu objektu, protože tenhle ten objekt byl stavěný na filtraci vody, tím pádem celý, aby byl zavodněný, aby nedegradovali betony, aby to nestárlo.
3: Holky hodný, ještě skákejte. Kolik těch nádrží tady je a jak jsou hluboké?
4: Celkem jich je tady 49. Těch nejhlubších 12 má tak 2,5 metru. Nejmělčí ta má tak 1,50 m.
2: Voda přes velikou studnu natékala do dlouhé usazovací nádrže a potom jako kaskádou se dostávala přes velké vodní nádrže, které měly náplň různě hrubého písku. A bylo to tak skvěle uděláno, že 98% všech škodlivých bakterií zůstalo právě zde.
3: Popisuje publicista a zároveň také vodárenský odborník Ladislav Silovský. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: No a ještě dodejme, že v září začne celková rekonstrukce unikátní historické úpravny vody Šabal. Vyžádá si zhruba 180 milionů korun a potrvá necelé 3 roky. Po tu dobu se zde nebudou konat žádné exkurze, sádky zůstávají v provozu. Ranní déšť nebo i bouřka, postupně docela slunečno. Těmito slovy plzeňští meteorologové popisují dnešní počasí v regionu a za chvilku vás s ním seznámíme podrobněji. 5 hodin a 43 minut, hezké ráno.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Do kina, na zahradu mlýna, do staré synagogy, pod širé nebe, ale i třeba do muzea. Tam se vypravíme s dnešními tipy pro volný čas, se kterými přijdeme ještě do 6. hodiny. Počasí. Ráno bude v regionu zataženo s deštěm, přeháňkami, hlavně na severu kraje i s výjimečnou bouřkou. Nejméně srážek čekáme na východě a jihovýchodě kraje. Už v průběhu rána a dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost na polojasno nebo postupně až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný západní vítr, v bouřkách ráno může vítr jenom výjimečně zesílit i s vyššími nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině, spíše ve vyšších polohách a na horách.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné pondělní ráno, do 6. hodiny zbývá 8 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Do kina můžete dneska večer vyrazit na velkolepou Odysseu. Film režiséra Christophera Nolana začíná v 18 hodin a 30 minut v Měšťanské besedě v Plzni. Dobrodružný snímek s Mattem Damonem v roli Odyssea vypráví o jeho dlouhé cestě domů po skončení trojské války. Zahrada Kalikovského mlýna dneska opět ožívá v rámci kulturních dní veselá scéna. Od 19 hodin vás čeká jedinečný večer v podání cymbálové muziky Milana Broučka a solistů divadla Jekátila, ve kterém hraje hlavní roli muzikál. Vyzkoušet kontaktní improvizaci je možné dnes v rámci poslední letní akce s Majou. Začíná v 18 hodin v pohybovém ateliéru J7 v Plzni na Slovanech. Jde o pohybovou improvizaci založenou na kontaktu, vnímání partnera a práci s pohybem. Milovníci výtvarného umění dneska můžou poslední den zhlédnout výstavu akvarelů Ály Ptáčníkové ve Staré synagoze v Plzni. Je plná barev, světla a emocí a zachycuje rozmanitost lidského prožívání i krásu každodenních okamžiků. Otevřeno je mezi 10. a 17. hodinou. Na film Pod širým nebem můžete vyrazit do Klatov v letním kině, tam v 21 hodin začíná česká komedie Dovolená v českém ráji. V hlavní roli uvidíte Tomáše Jeřábka, Sašu Rašilova, Petra Čtvrtníčka a další. Ve Gdyni čeká děti pořad Pohádky z půdy aneb Za každým trámem příběh. S gdyňským lvíčkem Maxem můžete vystoupat po tajemných schodech na jeviště na ještě tajemnější půdu. Program začíná v Muzeu příhraničí ve 20 hodin. Tak přejeme hezkou zábavu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Tachov dnes otevře novou dětskou skupinu pro 24 dětí. Lesy České republiky dokončily v Plzeňském kraji dvě stavby, které zpomalí odtok vody. Čekejte zataženo s deštěm, postupně bude skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Tachov rozšiřuje kapacity v zařízení pro předškoláky. Právě dnes město otevře dětskou skupinu. Na nové zařízení v Pivovarské ulici získala radnice dotaci 19 milionů korun. Podrobnosti k dětské skupině dodává starosta Petr Vrána ze sdružení Volím Tachov.
5: Bude obsahovat dvě třídy, každou po 12 dětech, čili celková kapacita této dětské skupiny bude 24 dětí a bude provozována pod mateřskou školou Teršovou. Tato dětská skupina bude schopná pojímat i dvouleté děti.
3: Lesy České republiky dokončily v Plzeňském kraji dvě stavby, které zpomalí odtok vody z krajiny a zvýší ochranu obcí před povodněmi. Opatření zhruba za 7,5 milionu korun zahrnuje nové vodní, mokřadní a břehové biotopy. Jak uvedl Tomáš Rau ze správy toků pro povodí Berounky z Lesů České republiky, v Mezholezech u Horševského Týna se podařilo obnovit 1,5 km dlouhé koryto potoka. Vzniklo 7 tůní z mokřady a nová je i retenční nádrž. Nádrž Plachtin na Plzeňsku byla vyčištěná a opravené je odpadní koryto přelivu a přístupová lávka ke spodní výpusti. Západočeská univerzita otevírá další ročník univerzity třetího věku. V Karlovarském kraji nabízí kurzy hned na 6 různých pobočkách. V nabídce je například studium základů práva, kriminalistiky nebo cizích jazyků. Pro koho je studium určené, řekne mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Univerzita třetího věku je určená především seniorům. Přihlásit se může každý, kdo dosáhl důchodového věku, případně má přiznaný invalidní důchod třetího stupně. Není přitom potřeba ani jiné předchozí vysokoškolské vzdělání. Univerzita třetího věku není profesní přípravou, ale je to spíše vzdělávání pro radost formou celoživotního vzdělávání a osobního rozvoje.
3: Studium vyjde na 900 až zhruba 1900 korun podle toho, jaký obor si seniori vyberou. Elektronický zápis si mohou vyřídit do dnešní půlnoci. Zájemci ale mohou přijít i osobně 11. září do Chebu, Chodova nebo Karlových Varů. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem soudu první instance. Od ní v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali.
7: Sport.
3: Fotbalisté Plzně v šestém kole první ligy doma remizovali se Slováckem 1-1. Plzeň ztratila body už po čtvrté z dosavadních 5 zápasů této sezony nejvyšší soutěže a v tabulce je 11. K dobru má jedno odložené utkání. První fotbalové derby pražských S v nové sezóně skončilo na Letné jasnou výhrou hostující Slávie 3-0. O bod za vedoucí Slávii je v tabulce šance ligy Liberec, který v šestém kole porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězily nad Jabloncem také 2-0. Mistryně světa Maria Horáčková zvítězila na republikovém šampionátu v Plzni, když porazila ve finále oddílovou kolegyni z Arkusu Natálii Saxlovou 7-1. V soutěži mužů zvítězil ve finále Richard Krejčí z pražského Startu nad opavským Jiřím Herákem poměrem 6-2.
7: Já bych řekl, že krizový moment byly první tři sady na té finálovce teďko. No, to se mi vůbec nedařilo, ale naštěstí ta poslední sada byla to, co jsem od sebe jako očekával v průběhu celého toho souboje. A ještě tam bylo takový trošku zaváhání v semifinále proti Františkovi, ale jinak vlastně jsem vlastně střelil soubu tak nějak to, co jsem chtěl.
4: Počasí.
3: Ráno bude zataženo s deštěm, na severu kraje čekejte výjimečně i bouřku, dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost na polojasno nebo postupně skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Mírný západní vítr může ráno v bouřkách výjimečně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 1/27 u Lužan na jižním Plzeňsku pokračují stavební práce na kruhovém objezdu. Jsou tam zúžené jízdní pruhy, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Hezké ráno, jak už padlo ve zprávách, fotbalisté Plzně po skvělém představení na evropské scéně v domácí lize opět selhali. Neudrželi vedení a se Slováckem pouze remizovali 1-1. Než se v dobrém ránu k zápasu vrátíme, ještě Petr Jungmann v kalendáriu mimo jiné připomene 55 let hrůzy. Michala Hrůzy. 6:05, to ukazují hodiny, přejeme pěkné pondělí.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Těšte se i na Hanu Zagorovou, máme 6 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude ráno zataženo s deštěm, přeháňkami, hlavně na severu kraje i s výjimečnou bouřkou. Nejméně srážek čekáme na východě a jihovýchodě kraje. Už v průběhu rána a dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost na polojasno nebo postupně až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, v bouřkách ráno může vítr jenom výjimečně zesílit i s vyššími nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině, spíše ve vyšších polohách a na horách.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Poslední srpnový den má za sebou 6 hodin a 23 minut. Plzeňští fotbalisté nenavázali na skvělý čtvrteční výkon s Červenou zvezdou Bělehrad a v lize pouze remizovali se Slováckem 1-1. Domácí dostal do vedení z přímého volného kopu Tomáš Ladra. Ten ale o 10 minut později příliš pomalu střídal. Sudí Beneš jeho nástupce Pirgiče pozdržel, mezi střídačkami hosté krátkou přesilovku využili k vyrovnání.
1: Tak samozřejmě je to blbost, protože jsme tam měli nachystaného Pirgiče a ten vlastně v tým prostoru by byl, ale i tak jsme to dočíslovali blbě tu stranu, protože si myslím, že to bylo laciný, samozřejmě naše pochybení jednoznačně a musíme se z toho rychle poučit, proč nás to stalo 2 body.
2: Zlobil se trenér Viktorie Radoslav Kováč. Střídaný hráč musí podle pravidel do 10 sekund opustit hřiště, jinak si jeho náhradník minutu počká na vstup na trávník. A právě na to Západočeši doplatili.
3: Jsem rád, že rozhodčí, jak to udělal u nás, tak to udělali u soupeře tady v tomhle konzistentně. A i když mě se to pravidlo úplně nelíbí osobně, to jako je zvláštní o pár vteřin, ale pak to přidává nějaké negativní emoce, které jsou, myslím si, že zbytečné.
2: Okomentoval nové pravidlo, které napomohlo k vyrovnávací trefě Polandu Bujsiho, trenér Slovácka Jan Jelínek. Pomalé střídání Tomáše Ladry tak přišlo Viktorii hodně draho.
4: Jako vím, že se změnily pravidla, je to samé i v Dánsku, že se tam odpočítává nějaký vteřiny, ale vždycky ten rozhodčí z mého pohledu má to hráče aspoň upozornit, že k tomu odpočítávání jako dochází, což jsem si tady v tom případě teda nevšiml u Ladry se. A fakt jsme byli o hráče míň, můžeme se bavit, jak to zvládnout, jestli jako je to situace, kdy máte obdržet gól, ale přece jenom jsme ho obdrželi. A kdyby to bylo 1-0, tak tam skáčeme teďka s fanouškama a myslím si, že všichni jako budou spokojení domů. A...
2: Cítil lehkou křivdu novic v dresu Viktorie obránce Adam Gabriel. Ligová premiéra Radoslava Kováče na lavičce Plzně tak na rozdíl od té čtvrteční pohárové neskončila vítězstvím a jeho svěřenci tak musí čekat dál na první čisté konto sezony.
1: Slabiny jsou na obou stranách, že nezabijem zápas a z toho, že prostě z jedné situace dostaneme góla. To bylo stejný jako s Červenou hvězdou Belehrad, že vlastně na 1-1 byl taky velmi laciný gól. A v tomhle jako musíme prostě být daleko důslednější, daleko víc jako soustředější a to sami na druhé straně v boxu prostě. Nedokážeme ten zápas ještě vyhrát jako 1-0, protože každý zápas, když si vezmete, dostaneme gól a to musíme rychle změnit. My musíme přestat dostávat góly, to je zásadní.
2: Uvědomuje si Radoslav Kováč, jaké problémy i nadále Viktorii v aktuální sezóně trápí. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Turisté, pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8 a 10 hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Česku zítra začíná nový školní rok. V Plzeňském kraji usedne do lavic základních a středních škol podle údajů hejtmanství 83 tisíc žáků. Některé školy dokončily během letních prázdnin rekonstrukce a úpravy. Například na 22. základní škole v Plzni na Doubravce zřídili nové zabezpečení pro žáky a učitele. Na Denisově nábřeží v Plzni končí provoz víkendové chirurgické pohotovosti. EUC klinika ji provozovala 10 let. Jedním z důvodů zrušení služby byl i klesající počet pacientů, jak uvedla ředitelka kliniky Alena Hinková. Víkendovou chirurgickou pohotovost v Plzni provozuje i dál fakultní nemocnice nebo Mulačova nemocnice. Po pravidelné letní odstávce se dnes znovu otevře veřejnosti plavecký areál Rokycany. Kondiční plavání začne ve čtvrtek, následně bude každé pondělí ráno. Od zítřka se vrací do standardního provozu sauna. Letní sezona na Rokycanském koupališti bude v případě příznivého počasí pokračovat až do neděle. Podrobnosti jsou na webu města Rokycany. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO s podporou kolem 30% voličů. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Druhé hnutí STAN si polepšilo na 17%. Třetí je ODS s podporou přes 15%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se v srpnu zúčastnila zhruba tisícovka lidí. Plzeňští fotbalisté po postupu do ligové fáze Evropské ligy v české nejvyšší soutěži opět zaváhali. Se Slováckem pouze remizovali 1-1. A dnešní počasí ráno bude zataženo s deštěm, na severu kraje se výjimečně vyskytne bouřka. Dopoledne srážky rychle ustanou, oblačnost se bude protrhávat až na skoro jasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech ulici Domažlická platí jednosměrná uzavírka silnice. Objízdná trasa v délce 10 km je vyznačena. S omezením počítejte zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a už za chvilku vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka.

0: Český rozhlas Plzeň, hezké ráno vám přejeme v 6 hodin a skoro 40 minut. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík. No a tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout krátce po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát známý český fotoreportér Jan Šibík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Pořad Pochoutkový rok vysílají regionální stanice Českého rozhlasu už 10 let a včera se konala v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji narozeninová oslava. Reportáž vám nabídneme ještě do 7. hodiny. Jinak v Plzeňském kraji je aktuálně zataženo od západu během rána s intenzivnějším deštěm, výjimečně i bouřkou. Aktuální teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Ráno bude ještě zataženo s deštěm, přeháňkami, hlavně na severu kraje i s výjimečnou bouřkou. Nejméně srážek čekáme na východě a jihovýchodě kraje. Už v průběhu rána a dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost na polojasno nebo postupně až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, v bouřkách ráno může vítr jenom výjimečně zesílit i s vyššími nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině, a to spíše ve vyšších polohách a na horách.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň,

0: 6:49. Pochoutkovému roku je 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se o víkendu konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky, no a s mikrofonem nechyběla naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtěch Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A vy? A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbal s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Veřejnou dopravu v Plzeňském kraji nečekají se začátkem nového školního roku zásadní změny. Speciální škola Merklín otevře nové odloučené pracoviště v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Zpočátku bude zataženo s deštěm, srážky postupně ustanou, oblačnost se bude protrhávat až na skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Autobusové linky v Plzeňském kraji pojedou od 1. září bez větších změn. Většinou se jedná jen o drobné časové posuny. Výrazněji ale posílí vybrané školní spoje na severním Plzeňsku a na Tachovsku, říká provozní manažer plzeňského organizátora veřejné dopravy Martin Fencl.
2: Těmi zásadnějšími změnami je například posílení odpolední školní dopravy mezi Plasy, Dražní a Manětínem, což vlastně iniciovala střední škola v Plasích. Posílené také ranní školní doprava například z Choského újezda do Plané, kde docházelo k přeplňování kmenového autobusu.
0: Žádné zásadní změny kromě obnovení školních spojů se podle webu Českých drah nechystají k 1. září ani v železniční dopravě. V Žinkovech na jižním Plzeňsku bude od září fungovat odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Je to po Plzni a Sušici třetí pobočka určená pro žáky s mentálním postižením, autismem a kombinací vad od 5 do 26 let. Nové pracoviště vzniklo v soukromé budově, kterou majitelka nechala zrekonstruovat. Podrobnosti doplní ředitelka školy Ivana Kováčová.
3: Máme tam praktickou školu, máme tam přípravku a máme tam základku, bude tam 6 tříd. Od září tam nastoupí 35 žáků, 12 žáků na internát. Celková kapacita školy je 84. Ale chceme ji naplňovat postupně, protože chceme zachovat kvalitu vlastně vzdělávání, takže ta škola se bude rozjíždět pomalu, ale kvalitně.
0: Speciální škola v Žinkovech zahájí nový školní rok zítra ve 13 hodin slavnostním setkáním žáků, rodičů a učitelů. Vláda dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ta už dříve řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, zůstane ale pod 400 miliardami. Opozice plánované zvýšení schodku kritizuje a varuje před dalším zadlužováním země. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 794 lidí. Pohřešovaných jsou další tisíce. Nejhorší je situace podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren.
4: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo. Silnici, školu. Místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády. Doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Plzně v 1. ligovém zápase pod vedením trenéra Kováče remizovali se Slováckem 1-1. První ligové derby pražských S v nové sezóně vyhrála na Letné Slavia 3-0. Slavia je v tabulce šance ligy na 1. místě o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězily nad Jabloncem také 2-0.
1: Počasí.
0: Ráno bude zataženo s deštěm na severu kraje i s výjimečnou bouřkou. Už v průběhu rána a dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost na polojasno nebo postupně až skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách bude 18 až 21. Povane mírný západní vítr, v bouřkách může výjimečně zesílit a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/27 u Lužan na jižním Plzeňsku funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, pokračuje stavba okružní křižovatky, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: pátek, Štěpán Kazíková v dalších ranních zprávách a už za chvilkou vyrazíme do chráněné krajinné oblasti Brdy. Na cestu, která ale oficiálně neexistuje. Přesto po ní obyvatelé Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku jezdí ke svým chatám. Spor o výjimku v chráněné krajinné oblasti se táhne už 2 roky. Teď místním došla trpělivost a po vypracování botanického posudku uvažují o dalších krocích, včetně podání žaloby, klidně i na ministerstvo životního prostředí. Za pár minut řekneme víc, ještě předtím ale děti v rubrice Ahoj rádio. Hezké pondělí.
8: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Proč jeden řidič nadává druhému? Děti nám to vysvětlí za chviličku v rubrice Ahoj rádio. Táta vždycky za volantem mluví strašně sprostě. Rozhořčeně mele pantem a agrese roste. Když pak někdy řídí máma, mluví sprostě taky. Náhle už to není dáma. Vulgarit jsou mraky. Jde to mezi lidmi napříč. Děda, strejda, babička. Řidič mluví jako dlaždič, řidička jak dlaždička.

0: Proč jeden řidič nadává druhému?
1: Aby měl co říkat. Že si každý jezdí, jak chce, a ten druhý je to nechápe třeba.
2: Vychlubaj se.
3: Čekáš, zelená bude zelenější.
4: Kurže není moc zkušenej.
5: Jezdí jako blázen.
6: Dělaj mají zbouraček.
7: Třeba když předjíždí, tak třeba chce předjet kamion a on ho přejede ten za ním. A nadává mu ty debil.
8: Ahoj, rádio!
9: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: 7 hodin 16 minut, přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: A ten pozdrav míří i na plzeňské pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím Janu Adamovskou a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak co se týče teplot, tak ty se pohybují kolem 14 stupňů a to i na horách. A teď po ránu naše území přechází od západu pásmo bouřek a deště. Teď jsou ty bouřky tak na úrovni Klatovy Plzeň a ta přicházející bouřka byla po ránu celkem fotogenická a zesiluje v tom vítr.
0: Něco fotogenického přijde i přes den nebo už ne?
2: Už ne, už v průběhu rána a dopoledne ty srážky budou od západu rychle ustávat, začne se nám protrhávat oblačnost na polojasno, večer až na skoro jasno. Teplotně budeme odpoledne stoupat tak 25 stupňům, na horách bude až 21 a bude nám foukat mírný západní vítr rychlosti 2 až 5.

0: 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, 7 hodin a 23 minut. Obec Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku se už 2 roky marně snaží vyřešit spor o hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Část jejího území totiž leží v přísné druhé zóně ochrany přírody, kde se nesmí nic stavět. Samospráva si teď nechala vypracovat vlastní botanický posudek a na jeho základě je připravená jít s ministerstvem životního prostředí i do soudního sporu.
1: S nezávislým místostarostou Nových Mitrovic Martinem Řehořem jdeme po cestě v chatové osadě.
2: Ta cesta papírovinek.

0: Chaty i cesta tu přitom stály desítky let.
1: Já si myslím, že ten štěrk, který tady je,
2: je tady docela dost dlouho.
0: Dnes je oblast ve druhé zóně s přísnou stavební uzávěrou. Podle katastru tak cesta oficiálně vede po chráněné louce, přestože slouží jako jediný přístup k nemovitostem.
1: Tady se právě nacházíme v druhé chráněné zóně, přísné, jenom narovnat skutečný stav s papírovým neskutečným stavem.
0: Pravidla druhé zóny ochrany přírody se týkají také zemědělce Jana Kováře.
3: Abych mohl hospodařit, tak potřebuji nějaký zázemí. Potřeboval bych zimoviště, abych měl kde zimovat krávy.
0: Podle ministerstva životního prostředí má ale zemědělec v oblasti povolené už dvě stavby pro skot, které plně nevyužívá. Rezort navíc zdůrazňuje, že obec si z úřady dopisuje bezvýsledně už 10 let.
4: Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli změnu zonace chráněné krajinné oblasti Brdy neprojednává.
0: Říká tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
4: Pro jakoukoliv změnu musí existovat zásadní odborné důvody.
0: Právě kvůli zamítavému postoji ministerstva se vedení obce rozhodlo zadat odborné firmě vypracování vlastní botanické studie území.
5: S tím posudkem uděláme další krok směrem k ministerstvu životního prostředí.
0: Doplňuje nezávislý starosta Miroslav Hakl.
5: My to chceme hlavně zlegalizovat. Nikdo se s tím nějak nezabývá, přijde mi, že to bylo udělané od stolu. A nevím, jestli to dospěje až k stádiu, že se s tím obrátíme na soud.
0: Myslí si starosta Miroslav Hakl a Jan Kovář ho doplňuje.
3: Je třeba najít nějaký kompromis, protože my tady budeme žít a my vlastně se o tu krajinu staráme.
0: Výsledky posudku bude mít obec k dispozici v nejbližších dnech. Dokument jí pak poslouží jako podklad pro další jednání se státní správou. Z Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Za chvilku další krátké zprávy v podání Štěpánky Zíkové. No a hudební program ten zajistí Marika Gombitová, Zuzana Norisová a taky Rangers. Přejeme hezké pondělí.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Od zítřka se MHD v Plzni vrací k běžnému režimu. Cestující čeká posílení některých spojů, obnovení školních spojů i další změny na vybraných linkách. Změny se týkají například linek 33, 40, 26 a 42 a také dalších spojů, které budou od 1. září jezdit podle upravených jízdních řádů. Informuje o tom město Plzeň na sociálních sítích. Více než 1 milion kilometrů ujeli lidé v Plzni za necelý půl rok fungování služby sdílených elektrokol. Systém Plzeň Bike město spustilo v polovině března s plzeňskými městskými dopravními podniky a má už 32 tisíc stálých zákazníků. Aktivně tedy elektrokola využívá zhruba každý šestý Plzeňan. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 tisíc korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Některé státní hrady, zámky a další památky byly v neděli přístupné zdarma. Nabídku připravil Národní památkový ústav. Zdarma se mohli návštěvníci podívat třeba na hrady Žebrák a Točník. Na vybrané prohlídky bylo ale potřeba předem rezervovat bezplatnou vstupenku. Akce se zopakuje 27. září. Fotbalisté Plzně v 6. kole 1. ligy doma remizovali se Slováckem 1-1. Plzeň ztratila body už po čtvrté z dosavadních 5 zápasů této sezóny nejvyšší soutěže a v tabulce je 11. K dobru má jedno odložené utkání. Čtyřnásobný šampion Srb Novak Djokovic skončil poprvé v kariéře na tenisovém US Open už v 1. kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál s Marianem Navonem z Argentiny. A dnešní počasí ráno bude zataženo, déšť na severu kraje výjimečně i bouřka. Dopoledne srážky rychle ustanou, oblačnost se bude protrhávat až na skoro jasno. A nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 u Kasejovic na jižním Plzeňsku se opravují vozovky a platí tam dopravní omezení. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Modernizace středních škol v Plzeňském kraji, cestování do školy veřejnou dopravou, Šumavský kohoutí kříž v Praze a výstava umělecké keramiky z druhé poloviny minulého století v Plzni. To jsou témata dnešní rubriky O čem se píše. Bude tady za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 37 minut, tak to teče na hodinách.
1: O čem se píše?
0: Plzeňský kraj je zřizovatelem více než 40 středních škol v regionu. Jejich objekty postupně procházejí modernizací. Budovy se zateplují, budují se nová hřiště, vznikají moderní učebny. Řeší se i takzvaný energetický management, což především u starších budov přináší značné snížení provozních nákladů. S konkrétními příklady se můžete seznámit na stránkách posledního vydání magazínu Plzeňský kraj. Také v něm načerpáte inspiraci pro cestování do školy veřejnou dopravou, ať už jde o předplatné jízdenky nebo slevy podle věkových kategorií. Zdařilá replika šumavského kohoutího kříže je celoročně vystavena v předzahrádce Muzea Karlova mostu na Křižovnickém náměstí v Praze. Vytvořil ji umělecký kovář Jan Zoubek ze Sušice. Originál je umístěn u hlavního kostela v Kašperských horách. Původně stával u polní cesty nad Nicovem a je podle nicovského kováře Johana Klementa z roku 1890. Dozvíte se z kašperskohorského zpravodaje. Kohoutí kříž znázorňuje nástroje Kristova umučení, postupem času se stal jedním ze symbolů Staré Šumavy. Už jenom do konce tohoto týdne si můžete v Západočeskému muzeu v Plzni prohlédnout výstavu Umělecká keramika na Plzeňsku 1950 až 1970. Kožlany, Plzeň, Kralovice, Domažlice. Keramika z výrobních družstev a dílen působících v těchto městech bývala vyhlášená. V současné době je žádaným sběratelským artiklem. Další informace najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz v reportáži a článku s názvem Výrobní keramická družstva na Plzeňsku zanikla, jejich keramika přetrvala.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Inspektor Šmidra zasahuje, v hlavní roli Rudolf Dale mladší. O tuto audioknihu si za chvilku zahrajte v telefonické soutěži. Počasí. Ráno bude ještě zataženo s deštěm, přeháňkami hlavně na severu kraje i s výjimečnou bouřkou. Nejméně srážek čekáme na východě a jihovýchodě kraje. No a už v průběhu rána a dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost na polojasno nebo postupně až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, v bouřkách ráno může vítr jenom výjimečně zesílit i s vyššími nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je rychlost kolem 55 km v hodině. A to spíš ve vyšších polohách a na horách.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu levandulová. Přes disco

blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: I Češi mají svého Holmse. Je sice trochu nakažen Švejkem a trochu inspektorem Ledvinou, ale to na jeho metodách nic nemění. Zločinec bude dopaden bez ohledu na cokoliv. To už vám čtu z obálky audioknihy, kterou teď můžete získat na čísle 221 554 222. Inspektor Šmidra zasahuje, v hlavní roli Rudolf Dale mladší, dále hrají Luděk Kopřiva, Jan Teplý, Oldřich Musil, Čestmír Žanda, Vladimír Krška, Milan Mach, Josef Hlinomas a mnozí další. Ještě podotýkám, že tu nahrávku vydalo nakladatelství Tebenas ve spolupráci s Radioservisem a právě teď ji můžete ukořistit. Četl jsem tam mimo jiné o Čestmíru Žandovi, což je herec, který zemřel na den přesně před 40 lety. Mě však nezajímá jeho smrt, ale naopak jeho narození. Ve kterém západočeském městě se narodil Čestmír Žanda a mimochodem v tom městě také strávil dětství a mládí. Bylo to v Rokycanech, v Domažlicích anebo v Klatovech. Ozvěte se nám, linka do studia má číslo 221 554 222 a tentokrát hrajete o zmíněnou audioknihu, kterou vydalo nakladatelství Tebenas ve spolupráci s rozhlasovým Radioservisem. Přeju vám hezké ráno, kdo tam je?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
1: Jaromír.
0: Jaromír, Jaromíre, zdravím vás. Zkusíte to?
1: Čestmír Janda se narodil v Rokycanech.
0: Čestmír Žanda se narodil v Rokycanech. Vy to říkáte s takovou jistotou, takže to víte?
1: No to je jasný, že to vím.
0: Vy jste z Rokycan?
1: Kousek od Rokycan.
0: Kousek od Rokycan. A víte k tomu pobytu Čestmíra Žandy v Rokycanech ještě něco víc?
1: No ne, myslím, že napsal cestu do Rokycan nebo něco takového, nevím.
0: Tak to nevím ani já, musím se přiznat. Ale rozhodně vím, že vám můžu zahrát fanfáru.
1: No děkuji pěkně.
0: Mimochodem, v životě přičichl jste k audioknihám, pouštíte si je třeba v autě někde na cestách a podobně?
1: No, zkusil jsem to párkrát, je to zajímavý koníček.
0: Taky někdy, když jste zastavil a neměl jste ještě doposloucháno, tak jste zůstal v autě sedět dalších 20 minut jenom kvůli tomu, abyste zjistil pachatele?
1: To pouštím, když mám na to čas.
0: Jasně. Já jen, že slyším od přátel, že i takhle to chodí. Tak ať se vám audiokniha hezky poslouchá a gratuluju, nashledanou.
1: Děkuju pěkně, nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Eni Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Lužanech na jižním Plzeňsku začíná pátá etapa stavby okružní křižovatky. Plzeňské centrum robotiky nabízí 45 zájmových kroužků. Novinkou jsou kluby pro starší žáky. Zpočátku bude zataženo s deštěm, srážky postupně ustanou, oblačnost se bude protrhávat až na skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Na jižním Plzeňsku pokračuje stavba okružní křižovatky na silnici v Lužanech mezi Přešticemi a Klatovy. Začíná pátá etapa a stavební práce se proto posouvají. Řidiči musí i dál počítat s dopravním omezením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Oproti předchozí etapě dojde v následujících etapách pouze k malým změnám dopravních omezení. Provoz na hlavním tahu bude až do konce stavby vedený Kyvadlově. V závislosti na aktuálním místě provádění stavebních úprav se bude měnit pouze umístění dočasných semaforů na silnici 1/27.
4: Bez omezení má být silnice průjezdná v listopadu. Celkem 45 volnočasových kroužků nabízí v nadcházejícím školním roce Centrum robotiky správy informačních technologií města Plzně. Většina kroužků se uskuteční přímo v Cukrovarské ulici a 13 se bude otevírat ve vybraných základních školách. Jak píše město Plzeň na svém webu, nabídka reaguje na aktuální trendy. Děti se učí využívat umělou inteligenci, tvořit vlastní hry nebo pracovat s mechanikou a elektronikou. Kompletní nabídku kroužků najdou zájemci na webu Centra robotiky. Horská služba v Krušných horách letos v létě eviduje 400 úrazů. To je o stovku víc než ve stejném období loňského roku. Podle náčelníka Krušnohorské horské služby Miroslava Račka souvisí nárůst především s vyšším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor.
6: Letos bylo více výjezdů třeba u nějakých prekolapsových stavů a podobně. Tím, že bylo poměrně horké léto, tak tímhle tím situacím docházelo. A v další řadě my stále zintenzivujeme spolupráci i s zdravotnickou záchrannou službou.
4: Česko se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce, bude z něj tak méně pálenky. Pěstitelská palírna v Jílovém u Prahy jede na polovinu. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
7: Vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
8: Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. Srovnání s tím loňském.
7: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo a co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
8: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů, potvrzuje mluvčí Unie destilatérů Jakub Gottwald.
9: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
8: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Plzně v lize remizovali se Slováckem 1-1 a ani v sedmém soutěžním utkání sezony tak nedokázali udržet čisté konto. Domácí vedli po gólu Ladry, střídající Dubisuj, ale zařídil celku z Uherského Hradiště bod. Záporočeši inkasovali ve chvíli, kdy na trávníku kvůli pomalému střídání o jednoho hráče méně než soupeř. Pokračuje trenér Radoslav Kováč.
10: Tak samozřejmě je to blbost, protože jsme tam měli nachystaného Pirgiče a ten vlastně v tým prostoru by byl, ale i tak jsme to dočíslovali blbě tu stranu, protože si myslím, že to bylo laciný. Samozřejmě naše pochybení jednoznačně a musíme se z toho rychle poučit, protože nás to stalo 2 body.
4: Fotbalová Sparta podlehla Slávii v ligovém pražském derby 0-3. Slávia je tak v neúplné tabulce první, o bod před Libercem, který v 6. kole nejvyšší soutěže porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zdolali Jablonec také 2-0.
0: Počasí.
4: Ráno bude zataženo s deštěm, na severu kraje i výjimečně bouřka. Už v průběhu rána a dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost na polojasno nebo postupně skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane mírný západní vítr, v bouřkách může výjimečně zesílit a biozátěž je na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Klatovech ulici Plánická u křížení s Komenského bouralo osobní auto s autobusem. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Víte, co je to syndaktýlie? Jestli ne, už za chvilku se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Pokračuje poslední srpnový den, na hodinách máme 5 minut po 8.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: pohřebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pod vedením vysokého napětí mezi Těškovem a Holoubkovem na Rokycansku vyrostla soustava tří tůní. Ty se staly útočištěm pro tisíce čolků i vzácnou kuňku žlutobřichou a díky nepropustnému podloží nevysychají ani v největších vedrech. Podrobnosti za chvilku připojí náš regionální stopař Jiří Trnka.
1: Počasí.
0: Teď ráno je ještě zataženo s deštěm, přeháňkami hlavně na

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Že praktické řešení provozního problému elektrikářů může vytvořit unikátní přírodní oázu? Na Rokycansku se to přesně tak stalo. V ochranném pásmu vysokého napětí mezi Těškovem a Holoubkovem vznikla soustava vodních tůní, ve které se okamžitě zabydlely tisíce chráněných živočichů. Podrobnosti nám právě teď řekne regionální stopař Jiří Trnka. Přeji ti hezké ráno.
2: Já přeji pěkný den. Servisní čety ČES tu dlouhodobě na Rokycansku bojovali s podmáčeným terénem a v lesním průseku a se s technikou v bahně pravidelně uvízávali. Místo složitého odvodňování ale zkusili vybagrovat tři tůně. Voda se do nich stáhla, přístupová trasa se uvolnila a vzniklo něco mimořádného. Zoologové na místě napočítali 5 zvláště chráněných druhů obojživelníků, 1000 čolků, skokany, ropuchy a dokonce vzácnou kuňku žlutobřichou.
1: Jirko, jak si tyto nové tůně vedou v takových těch vlnách veder, které jsme zažívali v předchozích dnech?
2: Tak dneska to úplně není vypovídající, protože prší, prší jen celé, ale je to unikát, protože zatímco většina podobných biotopů v okolí je v těch vedrech, která máme za sebou, už měsíce úplně na prach, tyhle tůně jsou vysoce, jak jsou nepropustné, nebo mají nepropustné podlaží a tak neustále drží vodu. Voda v nich drží, a to v okruhu několika kilometrů, jde o jedinou stabilní vodní plochu. K tůním se tak chodí napít lesní zvěř a ptáci a zabydlil se tady třeba vodomil černý, největší vodní brouk světa.
1: Plánuje se na téhle lokalitě nějaké další rozšiřování?
2: Určitě projekt pokračuje ve spolupráci s majiteli pozemků i s agenturou ochrany přírody, krajiny a plánuje se tu další vybagrování tůní, výsadba vodních rostlin, zakládání květnatých luk pro opylovače nebo instalace ptačích budek a úkrytů pro plazy. Kdo by to byl řekl, že pod dráty vysokého napětí může vzniknout pestrý a fungující ekosystém, že, Vladimíre?
1: Ano, přesně tak. Dodává Jiří Trnka, díky za to, že jsi nemluvil jak kuňka, naslyšenou.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Vyhodit Majland za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
4: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
5: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
4: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
5: A na závěr koncert Blue Cymbal s Magdou Malou.
4: Více na plzeňský-kraj.cz.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Autobusové linky v Plzeňském kraji pojedou od 1. září bez větších změn. Většinou se jedná jen o drobné časové posuny. Výrazněji ale posílí vybrané školní spoje na severním Plzeňsku a na Tachovsku. Tachov rozšiřuje kapacity v zařízení pro předškoláky. Právě dnes město otevře dětskou skupinu. Na nové zařízení v Pivovarské ulici získala radnice dotaci 19 milionů korun. V Kralovicích na severním Plzeňsku chystají rozsáhlou obnovu kuchyně v základní škole. Technologie jídelny funguje bez přestávky více než 40 let a je na kraji svojí životnosti. Plánovaná rekonstrukce zahrne i nové rozvody nebo pořízení moderní kuchyňské technologie. Města v Česku čím dál častěji omezují ranní provoz aut v okolí základních škol. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy a zapojuje se do nich stále více obcí. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze a v Brně. Lidé mohou pomoci vědcům zmapovat kolonie lesních mravenců. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant a při procházce přírodou vyfotit a popsat dané mraveniště. Mezinárodní projekt monitoruje mravence v několika evropských státech. Průzkum je prvním krokem k lepší ochraně mravenců. Plzeňští fotbalisté po postupu do ligové fáze Evropské ligy v české nejvyšší soutěži opět zaváhali. Se Slováckem pouze remizovali 1-1. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Kareňa Bustu 3-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. S grandslamovým turnajem se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva. A dnešní počasí ráno bude zataženo, déšť, srážky postupně rychle ustanou, oblačnost se bude protrhávat na polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Cekova na Rokycansku pozor na nehodu osobního auta a v Klatovech ulici Plánická u křížení z Komenského bouralo osobní auto s autobusem, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Setkají se Čech, Američan a Angličan. Do našich zábavných pořadů kdysi pravidelně docházel herec a bavič Jiří Vimr a jednou začal vyprávět vtip právě z tohoto ranku. Za chvilku si ho díky archivu poslechněte.

0: A teď už je tu díky našemu archivu Jiří Vimr a trojice mužů, kteří se hecují.
1: Američan říká, postavte se takhle, dejte si jabko na hlavu, jo, veme toulec šípy. Angličan drží jabko na hlavě, natáhne těťu, přesně prolítne tím jabkem. Jo. Oni tliskají. A ten Američan říká, yes, I am Willem Tell. No, to obrovský ovace. A teďka říká zas ten Angličan, tomu Američan, vemte si to jabko, tak veme jabko, natáhne tětivu, prolítne tím jabkem, až se ty jádřince rozlítnou. A on říká, I am Robin Hood. Yes. A teďka Čech říká, dejte si to jabko na hlavu. Takhle. Postaví jabko na hlavu, natáhne tětivu, přímo do čela šíp a říká, I am sorry.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: 8 hodin 43 minut. Zdravím meteoroložku Janu Adamovskou. Přeji vám dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Tak sleduji, že mi během rána do práce přišla spousta zmoklých kolegů. Co nám dělá počasí?
2: Tak teď už se nám ty bouřky přesunuly mimo Plzeňský kraj a prší už jen na východě regionu a na západě se nám už oblačnost protrhává a teploty ty se pohybují od 14 do 16 stupňů.
1: Jak přesně tedy bude vypadat další vývoj?
2: Ráno bude ještě hodně oblačnosti a na východě zataženo s deštěm, ale hned po ránu během brzkého dopoledne ty srážky ustanou, začne se nám protrhávat oblačnost na polojasno, večer až na skoro jasno. Maxima očekáváme do 25 stupňů, na horách do 21 a bude poměrně větrno, bude nám foukat mírnýho západní vítr rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu a večer ten vítr zeslábne.
1: Co nás čeká zítra?
2: Tak zítra už to počasí bude klidnější, ráno bude skoro jasné, během dopoledne a odpoledne nám bude přechodně přibývat kupovitá oblačnost, obloha bude oblačná a k večeru a večer se začne vyjasňovat. Bude o stupínek chladněji, maxima do 24 a na horách do 20 a ten vítr už bude trochu slabší, mírnýho západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Ve 8:45 děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že při západním okraji obce Kokašice na Tachovsku stojí takzvaný Bavůrkův kříž? Jde o kamenný smírčí kříž s reliefem dvojitého soustředěného kruhu. Stojí na místě, kde měl Bavůrek ze Švamberka zabít syna plzeňského měšťana Palečka. Kříž najdete u silnice naproti domu číslo popisné 56.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zítra začíná nový školní rok. Školy využily prázdniny k rekonstrukcím a úpravám. Vznikl nový webový portál paliativní péče v Karlovarském kraji. Bude zataženo, déšť, srážky postupně ustanou, oblačnost se bude protrhávat na skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. V Česku zítra začne nový školní rok. V Plzeňském kraji usedne do lavice základních a středních škol podle údajů hejtmanství 83 tisíc žáků. Některé školy dokončily během letních prázdnin rekonstrukce a úpravy. Například na 22. základní škole v Plzni na Doubravce zřídili nové zabezpečení pro žáky a učitele, potvrzuje ředitel Josef Řičica.
2: Novinky se budou týkat nového čipového systému. Máme tady takové brány do každého pavilonu, jsme pavilonová škola. To znamená, kdokoliv, jakákoliv cizí osoba se dostane pouze do vestibulu a do kanceláře školy a dál už se přes ten čipový systém nedostane. Takže chtěli jsme posílit bezpečnost a posunout školu taky trošku do budoucna. To byl náš záměr.
1: V Karlovarském kraji je nový web pro paliativní péči. Lidé tam najdou návody pro péči doma, slovník pojmu nebo metodiku 7 kroků v závěru života. Webové stránky nabízejí také přímý kontakt na krajskou koordinátorku paliativní péče a rozdělení služeb podle jednotlivých regionů, pokračuje správce projektu Václav Joza.
3: V nemocnici funguje i vlastně ten takzvaný paliativní tým, který samozřejmě rozhodne o tom, co bude dál. To znamená, buď ho předává přímo do péče praktického lékaře, kdy ten praktický lékař je schopen zajistit tu obecnou paliativní péči, anebo se potom prostě rozhoduje o tom, jestli bude předán do péče mobilního hospice. Paliativní péče je primárně to, aby jsme se o ty lidi správně postarali.
1: Nový web najdou zájemci na adrese paliativa.kvk.cz. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh, dosáhl výše 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o více než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé. Po zbytek týdne už má pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů. O teplice má až ke konci týdne. V pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte zataženo s deštěm, na severu kraje dopoledne výjimečně bouřku, dopoledne srážky od západu rychle ustanou a začne se zvolna protrhávat oblačnost na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách bude maximálně 21. Povane mírný západní vítr, v bouřkách může být výrazně zesílit. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku ve směru na Prahu havarovalo osobní auto a místo je s opatrností průjezdné. A v Klatově v ulici Plánická na křížení z Komenského ulicí bouralo osobní auto s autobusem. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Devět hodin a 4 minuty, tak to je přesný čas, kdy startuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Dnešní plzeňské zajímavosti tentokrát věnujeme sousoší nejsvětější trojice v Plzni. Tušíte, kam vás dnes zavedeme? Možná to uhodnete už za chvilku, kdy vám tak trochu napovíme. Také se podíváme do Tachova, kde dnes představí a zítra otevřou novou dětskou skupinu. No a přidáme třeba i tipy pro volný čas, kalendárium, anebo malé archivní zastavení s Miroslavem Horníčkem a Janem Berichem. Dnes máme 31. srpna, tedy poslední prázdninový den a přejeme pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Tak to byl Elán v našem dopoledním vysílání a teď se vás zeptáme, víte, kterému místu v Plzni se říkávalo u svaté trojice? Nachází se na jedné z hlavních tříd v Plzni. Mnozí kolem něj procházejí a projíždějí bez povšimnutí, přestože svého času bývalo poměrně významné. A pojí se k němu i následující pověst.
1: Kdysi stála na rohu Borské silnice a Klatovské cesty kaplička. Byla zřejmě barokní a byla v ní socha svaté trojice. Po dlouhý čas se o ní nikdo nestaral a kaplička se rozpadla a zůstala jenom samotná socha. A prý od té doby zapřísahali Plzeňáci, že tady potkávali v podvečer vždycky jakousi šedou postavu, která k té kaplice chodila, sbírala po okolí postrácené klasy, tedy v době asi sklizně, a dávala je právě k té soše. A pak vždycky zmizela.
2: Ta kaplička, která se měla rozpadnout, tedy tehdy ještě nebyla součástí Plzně.
1: Ne, ta byla na úplném okraji daleko od města. Byla to taková mentální hranice, slušný Plzeňák už dál nešel, pokud nešel obdělávat pole.
2: Dodnes tady máme památku, která připomíná význam tohoto místa.
1: Je to sousoší svaté trojice. Ta je teda novější než ta původní památka, ale připomíná právě historii tohoto konkrétního jednoho místa ve městě.
2: Sousoší svaté trojice vám s průvodcem po Plzni Lukášem Houškou představíme v plzeňských zajímavostech krátce před 11:30. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď jedna perla z našeho archivu. To se takhle jednou sešli pánové Miroslav Horníček a Jan Werich.
2: To je Horníček a to jsem ho všecko naučil. Ten, když k nám přišel, tak neřekl ň. Ten říkal jenom háček, to no jsme museli pod to dělat my.
3: Náhodou ň jsem říkal, protože jsem ti říkal, že přicházím z Národního divadla.
2: Ano. To je to divadlo, jak je nahoře napsáno národ sobě, ale není co. Já jsem tam byl jednou s tatínkem a... Tatínek? A tady jsem byl já mu říkám tati. A říkal, co? A jsem říkal, tamhle, národ sobě. A on říkal, no. A pán, no, národ sobě co? A on říkal, co národ sobě co? A říkal, no národ sobě co? Koupil nebo ukrad nebo co? A říkal, máš blbý otázky. A šla opona nahoru a zmizel ten hinajs. A já se celý jednání těšil, až zase přijde dolů. Vlastně se tam ta opona hrozně líbí. Jak ta paní tam sedí, tam je pořád rozestavěná budova. Pořád. A nad ní lítá genius. Promiňte. Tak já nevím, co mám říkat. Tohle je happening, jsem slyšel. Happening? To je taková věc od té doby, co se vymyslelo jméno happening, tak všecko dobře dopadne. Protože dokud to jméno nemělo, tak se říkalo, to byl ale blbej večer. Ale teď, když je to happening, tak myslí lidi, že to do toho patří. Tak mluvte, já vás uvedu.
3: No, já myslím, že jsme pozdravili dostatečně. Jediný, kdo nepozdravil, a to je pro něj typické, je Jiří Šlitr. Pojď něco. Tady do toho.
4: Dobrý večer.
3: A to buďme rádi, že neupad. Protože já ho učil chodit po divadle. Zase ten, když přišel, jo, ten on poprvé veřejně vystupoval v Laterně Magice v Bruselu a měl jenom přijít k pianu a uklonit se, to z něj nevymlátili, kvůli němu vymysleli v Laterně ty chodící chodníky tam. To přivezli k pianu, aby se vůbec mohlo hrát, takže buďme rádi, že došel. Pojď.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes je poslední prázdninový den, tak si ho pojďme užít. Máme pro vás několik tipů. Třeba zahrada Kalikovského mlýna dnes opět ožívá v rámci kulturních dní Veselá scéna. Od 19 hodin vás čeká jedinečný večer v podání cymbálové muziky Milana Broučka a také solistů divadla Josefa Kajetána Tyla, ve kterém hraje hlavní roli muzikál. Na film Pod širým nebem můžete vyrazit do Klatov. V letním kině tam ve 21 hodin začíná česká komedie Dovolená v českém ráji. V hlavní roli uvidíte Tomáše Jeřábka, Sašu Rašilova, Petra Čtvrtníčka a další. Pořad Opravna duší z duety, fejetony, stand-upem a šansony uvidí od 19.30 návštěvníci františkolázeňských císařských lázní. A pestrobarevné motýly z celého světa od Tajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou pro změnu vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u Karlovarské rozhledny Diana.

0: David Dale dospíval v 9 hodin a 36 minut. Pokud jste z Tachovska a máte malé děti, pak teď možná dobrá zpráva pro vás. Tachov rozšiřuje kapacity v zařízení pro předškoláky. Právě dnes město otevře novou dětskou skupinu. Vznikla v Pivovarské ulici. Podrobnosti zjistil náš reportér Lukáš Milota, který právě teď míří na slavnostní otevření této dětské skupiny. Dobré dopoledne, Lukáši.
1: Hezké dopoledne.
0: Pojem dětská skupina slýcháme čím dál častěji. Co to vlastně je? Jak se liší od mateřské školy?
1: Možná bych to tedy rozlišil. Mateřská škola, to je oficiální vzdělávací zařízení pod, nebo evidované pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a je to instituce, která se zaměřuje na vzdělávání, to znamená, že má nějaký nebo řídí se nějakým rámcovým vzdělávacím programem a je školka určená pro děti od 3 do 6 let. Zatímco dětská skupina, tak tady se klade důraz na péči o dítě, na rozvoj jeho základních návyků. A všechno je to tak nějak zastřešeno Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ta dětská skupina, ta už může přijímat děti od 6 měsíců až do zahájení školní docházky. No a i v této dětské skupině samozřejmě je nutné, aby tam byla kvalifikovaná pečující osoba. Není to, že by to bylo nějaké sousedské hlídání. No a je to služba péče o dítě na nekomerční bázi. Co je možná důležité, že je to vlastně instituce, která umožní tedy rodičům se třeba vrátit dříve do práce, pokud mají děťátko mladší než 3 roky a nemůžou ho ještě dát do školky, a nebo zkrátka nemůžou právě místo ve školce sehnat z kapacitních důvodů. Takže dětská skupina je taková alternativa, je to řešení pro rodiče.
0: A kolik dětských skupin u nás je?
1: Ano, máme aktuální, poměrně aktuální informace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Tak v Plzeňském kraji tak bylo v červnu 125 dětských skupin a ten počet se během prázdnin navýšil o 6, takže ke konci srpna můžeme říct, že těch dětských skupin bylo 131 a celkem měli kapacitu 1711 dětí, takže ten počet, ta kapacita se během těch několika málo měsíců navýšila o 96 dětí. No a pokud by tě zajímala i čísla celorepubliková, tak v červnu, máme informace tedy z června, tak v České republice bylo 2256 dětských skupin a celkem měly kapacitu 31 848 dětí. A v tom jsou ještě zahrnuté i takzvané sousedské dětské skupiny. Nechci to příliš komplikovat, ale je to taková specifická dětská skupina, kde můžou být maximálně 4 děti, a tam už je to potom třeba v rodinném prostředí, kdy kvalifikovaná pečující osoba, není to jenom, že prostě dáme děti na hlídání k sousedce a máme hned sousedskou dětskou skupinu, ale je to skutečně registrovaná nějaká instituce, kdy se v rodině třeba někdo stará o další děti. Jak jsem říkal, může jich být maximálně 4.
0: A teď, jak už to nezamluvíme, pojďme prosím k té nové dětské skupině v Tachově. Co jsi o ní zjistil?
1: Tak vzniklo, jak už jsme řekli v úvodu, v Pivovarské ulici, je to nový objekt, Tachov na ní získal dotaci 19 milionů, ta dětská skupina může mít maximální kapacitu 24 dětí, třeba 2 třídy po 12 dětech, tak tu kapacitu tady v Tachově, nebo tam, kam právě mířím, do Tachova, mají, takže mají tam 1 třídu pro 24 dětí od 1,5 do 3 let, takhle je to nastavené, budou tam 3 chůvy a jeden další pracovník. No a jak jsem zjišťoval aktuálně, jaký je zájem o tu dětskou skupinu, jak je naplněná, tak z těch 24 míst je 17 míst obsazených. Takže pokud rodiče nás teď slyší a nemají kam dát děťátko, tak můžou se ještě do této dětské skupiny přihlásit.
0: Míří tedy do Tachova, je to tak správně, Lukáši, jsi teprve na cestě, takže ti děkujeme.
1: Jsem na cestě, ano.
0: Děkujeme
1: za informace. Otevření je v 10 hodin, takže to mám tak.
0: Tak už tě nebudeme zdržovat. Děkujeme, přihlásil se nám do vysílání Lukáš Milota. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo Tištěných lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic s 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Klinika na Denisově nábřeží v Plzni ruší víkendovou chirurgickou pohotovost. V Rokycanech po letní přestávce otevírá plavecký areál. Koupaliště v případě příznivého počasí bude fungovat do neděle. Čekejte ustávání srážek a protrhávání oblačnosti až na skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Na Denisově nábřeží v Plzni končí provoz víkendové chirurgické pohotovosti. EUC klinika ji provozovala 10 let. Jedním z důvodů zrušení služby byl i klesající počet pacientů, říká ředitelka kliniky Alena Hinková.
2: Zásadní pro naše rozhodnutí byl nízký zájem lékařů o víkendové služby, kde demotivačně působí i nízký počet ošetření. Obsadit služby včetně svátků byl poslední půl rok problém. Vysoké jsou pochopitelně i ekonomické náklady související s víkendovým provozem pohotovosti. Vedle mest, nájmu, energie a materiálu do nich spadá i ostraha objektu, takže poslední dva roky provozu už byly ztrátové.
1: Víkendovou chirurgickou pohotovost Plzni provozuje dál fakultní nemocnice nebo Molačova nemocnice. Po pravidelné letní odstávce se dnes znovu otevře veřejnosti plavecký areál Rokycany. Kondiční plavání začne ve čtvrtek, následně pak bude každé pondělí ráno. Od zítřka se vrací do standardního provozu sauna. Letní sezóna na rokycanském koupališti bude v případě příznivého počasí pokračovat až do neděle. Podrobnosti jsou na webu města Rokycany. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté, informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se mohou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby mohou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
3: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
4: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
3: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
4: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
5: Ta práce s tou vodou, to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
4: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Čekejte zataženo s deštěm, dopoledne srážky ustanou a oblačnost se začne protrhávat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, povane mírný západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Mýta na Rokycansku havarovalo osobní auto, nehoda překáží na vozovce a na silnici 1/27 u Lužan na jižním Plzeňsku pokračují stavební práce na kruhovém objezdu, jsou tam zúžené jízdní pruhy. I tam jděte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Také 9:40 je s vámi rádio vašeho kraje, ve kterém už za pár minut přivítáme dnešní hosty. Pozvat vás dnes přijdou na letošní dožinky Plzeňského kraje, tedy tradiční oslavu úrody s bohatým programem. Už za chvilku.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.
7: Nejsem to já, ten kouz náš, není to tělo mý.

0: A jak jsme slíbili, teď už vás pozveme na jednu z velkých akcí Plzeňského kraje, která se chystá do Žinky Plzeňského kraje 2026. Pozvat nás přišli Helena Kapicová z oddělení propagace Krajského úřadu Plzeňského kraje. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: A také Pavel Vondráček, ředitel a projektový manažer obecně prospěšné společnosti Úhlava. Dobrý den.
2: Přeji hezké dopoledne.
0: Tak tedy prosím, kdy a kde letos tradiční oslava úrody Plzeňského kraje proběhne?
1: Je to v sobotu 5. září na hradě Švihov od 10 do 16 hodin, vstupné je zdarma, takže zveme všechny. Je to letošní ročníky prostě mimořádném prostředí hradu Švihov, takže mě to stojí rozhodně za to.
0: A právě jsem přemýšlela, jak se vlastně vybírají ta místa pro dožinky, protože vím, že každý rok je to jinde, letos tady na hradě.
1: Vždycky se snažíme najít nějaké atraktivní místo, které bude hezké. A minulý rok jsme byli v Manětině, mělo to velký, velký úspěch a říkali jsme si, no, nějaké takové jako historické, mimořádné prostředí, ať je to zámek nebo hrad, je to velmi lákavé, tak právě vznikl Švihov.
0: Tak letos tady na Švihově pan ředitel Pavel Vondráček, kolika ročníků už se účastnil dožínek? Nebo to bude premiéra?
2: Ne, opakovaně. Regionální potravina jako soutěž je 17. ročník, ale vím, že v těch prvních letech jsme ve spolupráci s Plzeňským krajem pořádali festival regionální potraviny a až těch posledních, teď neřeknu přesně kolik, ale možná 6-7 let už to je, tak se účastníme právě do Žíny, kde probíhá ocenění vítězných regionálních producentů.
0: Pojďme vzpomenout nějaké místo, které se vám osobně nejvíc líbilo při dožínkách.
2: Tak není to proto, že by to tu padlo. Ne, ale ten
1: typu,
2: Manětín...
1: Co to bude? Manětín.
2: Nevím, jak
1: za mě taky
2: ty, ale...
1: Manětín, rozhodně.
2: Manětín byl
0: opravdu povedený. Já teda Dýšina jsem byla, to se mě moc líbila.
1: Ano, to je moc hezká.
0: Dobře, tak pojďme tedy k letošnímu programu. Viděla jsem, že bude opět velmi bohatý. V kolik hodin máme být na místě, aby nám nic důležitého neuniklo?
1: Program se odehrává jak v areálu hradu, a i v jeho okolí. A tam bych možná začala, protože před kulturním domem v 10 hodin právě tam uvidíte ukázky dožínkové vazby, zdobení koní, ochutnávky regionálních potravin, bude tam folklorní soubor Šumava a Šumavánek. Děvčata budou rozdávat zdarma sladké koláče, takže...
0: Už jenom tam, to je lákadlo.
1: Ano, už to je. To je velmi hezký. A právě od tamtať, do toho kulturního domu, vyrazí v 11 hodin 15 minut dožínkový průvod. No a půjde se na pódium. No a nebo o 10 hodin můžete být u pódia a právě tam bude dechovka Skalanka Sklatovská a potom oceníme zemědělce z Plzeňského kraje, ty nominuje Krajská agrární komora Plzeň a Asociace soukromého zemědělství Plzeňsko. No a mezi tím už dorazí právě ta dožínková ceremonie, ten průvod, a vy můžete být součástí, pokud od toho kulturního domu vlastně půjdete, a předáme vlastně dožínkový věnec, kytice, a že bude se žehnat pak také úrodě. Je to velmi krásné a velmi bohaté. Já vždycky beru svého syna, aby byl prostě u toho, aby viděl, jak ta tradice, jak to dřív vlastně celé bylo.
0: Navíc jsou z toho nádherné fotografie, které vás mohou těšit ještě velmi dlouho. K té regionální potravině se dostaneme za chviličku. Já se ještě zeptám, vzhledem k tomu, že to tady probíhá v takto krásném prostředí hradu Švihov, budou o tomto víkendu probíhat i prohlídky Švihova?
1: Ano, přesně tak, budou. Bude to oživený hrad, prohlídky hradu budou zdarma a budou tam i dobové postavy, takže bude tam nenasytný mnich, hradní paní, vědma, mistr kat. Souboje tam uvidíte, výuku šermu a krčma tam bude s bylinkářkou, vědma tam bude kuchařka, středověké recepty. Nahlídnete do ložnice hradní paní, středověká kuchyně, dobová slavnost. Bude toho opravdu hodně, takže já doporučuji přijet.
0: Přemýšlím, jak se tohle dá všechno stihnout. Mačkat do jednoho
1: dne.
0: Radost,
1: nás to baví, takže je to radost.
0: No a ještě lodičky vlastně.
1: Ano, lodičky. Bude to taková romantika, takže každý, kdo bude chtít, tak může se projet vlastně na lodičce zdarma kolem hradu.
0: Tak už teď nás nalákala Helena Kapicová a pan Pavel Vondráček ještě bude pokračovat, protože součástí dožínek bude také ocenění zemědělců a vyhlášení vítězů soutěže regionální potravina Plzeňského kraje. Kolik jich letos bude oceněno?
2: A bude jich oceněno stejně, dá se říct, jako loňský rok a většinou všechny ostatní roky, protože soutěž má 9 kategorií, takže 9 ocenění plus, ale pak jsou ještě dodatečná ocenění, těch je 6, takže celkem 15 předaných ocenění, z toho ale těch 9 je opravdu těch regionální potravina.
0: Předpokládám tedy, že na místě bude možná i ochutnávka.
2: Určitě bude, jednak tam budeme mít stánek my, obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci s MASPO Šumaví, kteří pořádáme tu soutěž v Plzeňském kraji, ale pak tam budou hlavně všichni vítězové a ocenění. Takže každý tam bude mít svůj stánek, dohromady zhruba 15 stánků, kde budou moct lidé ochutnat co, a i zakoupit tedy u výrobců cokoliv od masných výrobků přes mléčné, sýry, nápoje, jsou tam cukrácké, pekařské výrobky, ovoce, zelenina, prostě kompletní sortiment.
0: Tohle je veliké lákadlo, musím říct. Ještě nám prosím povězte, co musí vlastně takový přihlášený produkt splňovat, aby měl šanci uspět v soutěži.
2: Je to soutěž pro malé a střední výrobce, to znamená, nesmí to být velká firma, ale malý střední výrobce, často jsou to rodinné podniky, musí uvádět svůj produkt tedy na trh, to znamená, když si doma dělám nějakou šťávu, ale jako mám jí pro příbuzné, tak to úplně jakoby nestačí, to znamená, je třeba být registrovaný u těch dozorových orgánů, když je to živočišní produkt, tedy tak u státní veterinární správy, když je to rostlinného původu, tak u státní zemědělské a potravinářské inspekce. A pak tím, že je to regionální potravina a ještě plzeňského kraje, tak je tam podmínka, aby suroviny na výrobu toho mého výrobku pocházely aspoň ze 70% přímo z daného regionu. A pokud třeba ta surovina není v kraji, tak aby pocházela aspoň z České republiky. Takže tohle to jsou ty hlavní asi podmínky, s tím, že pak už samozřejmě musím podat přihlášku, abych se ucházel. A pak už je to na komisi, která vybírá.
0: A jak to všechno letos dopadlo, tak to se dozvíme 5. září na hradě Švihov na Dožinkách Plzeňského kraje, na které vás zveme v dnešním vysílání a pokračovat budeme hned po písničce.

0: V dnešním dopoledním vysílání vás zveme na dožínky Plzeňského kraje 2026, které se blíží proběhnou už v sobotu na hradě Švihov. Našimi dnešními hosty jsou Helena Kapicová a Pavel Vondráček. A já se teď obrátím opět na Helenu, protože když čtu ten program a vidím, co všechno jste připravili, tak si říkám, jak dlouho se pro boha taková akce připravuje. To prostě asi není otázka několika týdnů.
1: Je to paráda nějakých 8-7 měsíců, ale já chci říct, že ta práce právě na přípravě těch dožínek je velmi krásná. Ta nás baví.
0: Pak když vidíte ten program a navíc ty nadšené diváky a návštěvníky,
1: je to radost.
0: Skutečně radost. Myslíte i tentokrát na rodiny s dětmi? To je taková asi zbytečná otázka.
1: Určitě. U nás je spousta aktivit. Navíc ta výhoda je toho, že aktivity jsou zdarma. Co nabízíme pro děti? Lukostřelbu. Budou tam lučišnice a děti si budou moci vyzkoušet vlastně lukostřelbu. Máme tam karikaturistu, takže kdo bude chtít nějakou vzpomínku hezkou, tak tam vlastně udělá nějaký karikaturista mu krásný obrázek. Budou tam farmářské aktivity právě pro děti pod taktovkou úhlavy. To by možná Pavel mohl říct něco, co tam na děti čeká, že chytají nějaký ryby, nějaký obilí a tak.
2: Tak, v podstatě jsi to řekla.
1: Ale
2: ne všechno, ne, je to tak. Máme tam farmářské aktivity, jednak dojení kraviček, naše oblíbené, dvě
1: si děti
0: makety,
1: můžou vyzkoušet.
0: Makety, teď jsem přemýšlela, jestli děti zkouší.
2: Nemáme tam živé, ale právě chytání rybiček, kde si můžou i poznat, co to je za rybu a chytit si. Máme tam takovou hrabací bednu, což je taková bedna s překvapením, kde si pěkně hmatově můžou prohrabat v zrní a kde najdou poklad, překvapení možná, poklad úplně bych neříkal. A další poznávačky tam bývají většinou obilovin a podobně.
0: Je něco, co bude na dožínkách třeba úplně poprvé, nějaká novinka, premiéra?
1: Bude to ten karikaturista, který tam bude. Budeme tam mít i výstavu bonzají, tak to je také něco nového. Ale minulý rok, a to jsme měli v Manětíně poprvé, tak tam byly pradleny a lidé si vlastně mohli vyzkoušet vyprat na valše, jaké to je, jak se dřív právalo. A byl o to velký zájem, především u mužů. Tak se nám to tak líbilo, že pradleny budou znova. Tak potom tam je také hradní zvon, který byl vystaven v hradní stodole při příležitosti 10. výročí právě vysvěcení zvonu v hradní kapli v roce 2016. Budeme tam mít sokolníka, děti budou jezdit na koních a máme taky pro ně připravenou pohádku loutkovou o červené karkulce v 10.30 a ve 13.30 a dokonce si děti v té pohádce mohou zahrát, mohou si zkusit postavit divadlo a zkusit třeba i vodit loutky.
0: Já se znovu dívám do toho programu. Už jsme řekli, že dožínkový průvod vyjde v 11.15. Kdy vlastně dojde k tomu, že se bude předávat dožínkový věnec a kytice? Takové to klasické, krásné žehnání úrody.
1: My jsme měřili tu trasu a je to zhruba nějakých 13 minut pěšky. Já opravdu zvu všechny, protože je to velký zážitek, když jdete s tím folklorním souborem, zpívají, tančí se, je to nádherná atmosféra, děvčata nesou ten věnec, tu kytici, dojdou vlastně k tomu pódiu a pak předání, je to nádherný. A opravdu vemte děti a ukažte jim, jak to dřív bylo. Stojí to za to.
0: Pavel Vondráček teď poslouchá, na co vy osobně se nejvíc těšíte.
2: Tak těším se na celou akci, bývá to opravdu krásná akce, pohodová, ale tím, že jsme tam pracovně vlastně a jsme tam už od rána od 7 hodin, tak je to zároveň dost i trošku stresový, takže těším se na celé a hlavně mám samozřejmě v paměti to naše předávání a ty naše výrobce, aby tam byli spokojeni, aby se jim akci líbilo, to znamená všech těch, řeknu, 16 nebo 15 oceněných, aby se akce povedla a převzali svá ocenění, takže hlavně tam náš bod, který je tedy ve 13 hodin předání regionální potraviny.
0: Ano, ocenění. Tak 13.00 na pódiu, hrad Švihov. Když jsme u té regionální potraviny, ještě u ní chviličku zůstali.

0: dostaneme, pokud dovolíte. Mě to pořád vrtá hlavou, jak se to vlastně vybírá, jak ta porota zasedá, ochutnává, kolik má členů třeba, protože každý má ty chuťové buňky ještě jiné. Tak co všechno předchází tomu, než se vyhlásí vítězové?
1: Mm-hmm. Ono je to ocenění vlastně ministerstva zemědělství, ale probíhá v každém kraji a v každém kraji vždycky je vybrán ten, kdo to bude pořádat. V Plzeňském, jak jsem říkal, jsme to právě my s Maspo Šumavý a Úhlava OPS tedy my. A co tomu předchází, vlastně začátkem roku se vyhlásí soutěž, přijímají se přihlášky, potom se uspořádá právě hodnotitelská komise po tom, co vybere vítěze, tak teď právě je to předání, ale mezi tím už probíhá zhruba 15 akcí v celém regionu, kde se prezentují ti vítězové a my jsme tam s nimi a nabízíme ochutnávky právě, vydávají se taky katalogy, letáky těch vítězných výrobků a podobně, ale k samotné té komisi, co jste se ptala, tam tedy je to dáno, není to tak, že bychom si pozvali kohokoliv do komise, nebo že bychom my ochutnávali.
2: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli nehledáte dobrovolníky, že bych se
0: ano, já bych přihlásila.
1: Tak... Ono by vás to možná přišlo,
2: kdybyste
1: to viděli. Já jsem byl v té komisi jednou, to bylo ještě volnější úplně první ročník, ale ono ochutnávat teď vlastně bylo 128 produktů vlastně během jednoho dne, jednoho sezení, tak je to dost náročné, že to musíte zapít, prokládat chlebem, abyste si neutralizovali chutě, takže no, ne, ta komise...
2: Myslí na nás.
1: Dobře, pokud to mě se co uvolní, tak určitě tam pozvánku.
0: Jo. Tak Hana jinak... Kapicová se právě přihlásila do poroty, ale abychom to nezamluvili, takže porota se sejde a...
1: Je to stanoveno vlastně ministerstvem, že jsou tam zástupci ministerstva zemědělství, státního zemědělského intervenčního fondu, je tam zástupce agrární komory, potravinářské komory, je tam také zástupce Plzeňského kraje, většinou bývá nějaký náměstek pana hejtmana, jednou byl i pan hejtman, ještě minulý tedy, a je tam také zástupci, jsou tam dozorových orgánů, to znamená státní veterinární správy a České zemědělské a potravinářské inspekce, zhruba 8 až 10 lidí.

0: Ještě chvilku budou našimi dnešními hosty Helena Kapicová a Pavel Vondráček. Zveme vás na dožínky Plzeňského kraje 2026. Už tady několikrát zaznělo, že proběhnou v tuto sobotu od 10 do 16 hodin na hradě Švihov. A já se ještě jsem se zadívala do programu a nevím, Heleno, zda jsme řekli to velké hudební vyvrcholení, které bude na pódiu od 15 hodin. Co to bude? Nechám to na tobě.
1: Bude to kapela Blue Cymbal spolu s Magdou Malou. Je to opravdu nádherná, nádherná muzika. Kapela vlastně propojuje nějaké moravské lidovské písně s tou moderní muzikou, takže zazní písničky kapela interpretů jako U2, Pink Floydi, Sting, Beatles, Queenie, Elton John. Já se na to velmi těším.
0: To bude úžasná hudební záležitost.
1: To bude krásná věc.
0: A kromě toho všeho, co jsme tady řekli, věřím, že k vidění budou také tradiční řemesla, jak to
1: přesně
0: tak
1: bývá? Přesně tak. Budou tam ukázky tradičních řemesel a dokonce i workshopy pro děti i dospělé, takže si můžou vyzkoušet. Budeme tam mít například novou držitelku titulu mistr rukodělné výroby Plzeňského kraje za rok 2025, paní krajkářku Helenu Šrámkovou, ta tu byla dokonce i na rozhovor. Bude tam i košíkář pan Zdeněk Pikal, který vlastně má taky tohle z toho ocenění, i paní drátenice Dana Soukupová. Bude tam tkalcovství, kovářství, keramika, výrobky ze dřeva, ručně šité oblečení, šperky, květiny, bylinky, přírodní kosmetika, výrobky z ovčího rouna, no prostě bude toho spoustu a bude to krásný.
0: Umím si představit, že hrad Švihov bude v dobrém slova smyslu v obležení.
1: Ano,
0: v obležení
1: ano,
0: lidí, to si všichni
1: ano.
0: Přejeme. No jo, ale jak s dopravou?
1: Zaparkovat, pokud vyrazíte autem, tak můžete, za hradem je velká louka, vejde se tam opravdu hodně aut. My už budeme mít směrovky, šipky, které vás přímo navedou na tu louku. Takže to je jedna věc, buď vyrazit autem, no a nebo můžete vlakem, protože my jsme připravili pro vás, že můžete vyrazit historickým vlakem, je to laminátka Retro Ostravan, dva páry spojů přes Plzeň, Švihov, Klátovy a zpátky, a jakmile dorazíte do Švihova na náměstí, tam už budou čekat historické autobusy, právě jako kivadlová doprava, a ta vás doveze přímo právě na náměstí a pak bude pokračovat už na Merklín. Pak tam bude ještě historický autobus na trase Spálené Poříčí Švihov, budou tam pravidelné spoje, právě linky 632 z Horšovského Týna přes Koloveč do Švihova, i posínalená linka přes Přeštice z Plzně, takže není problém se tam dostat. No a na náměstí bude také pouť, aby jsme nezapomněli.
0: Pokud to někdo nevstřebal všechny ty informace, kde se k ním může vrátit?
1: Podívejte se na internetové stránky plzensky-kraj.cz.
0: A nebo se můžeme také podívat na stránky obecně prospěšné společnosti Úhlava, tam nás pozve pan Pavel Vondráček.
2: Určitě i tam tyhle informace najdete a samozřejmě najdete tam i informace o soutěži regionální potravina, o oceněných výrobcích.
0: My se těšíme, že se s vámi osobně i vlastně se všemi oceněnými setkáme na Švihově. Nicméně, pokud bychom to třeba náhodou nestihli, nezvládli, nebo bychom chtěli ochutnávat ještě dál a dál, na jakých dalších akcích se s vámi, respektive tedy s těmi oceněnými, můžeme potkat?
2: My objíždíme, jak jsem říkal, minimálně 15 akcí během roku. Ty, co nás čekají, tak uvedu na Mátkově. Každoročně jezdíme do Nebílov na slavnosti jablek. Tentokrát budou 27. září. A 28. hned bychom měli být v Klatovech na svatováclavských oslavách. 3.10. v Krasíkově na slavnostech jablek, také tradiční akce. A 4. října na medovém jarmarku v Koterově, tady část Plzně. A ještě zmíním veletrh cestovního ruchu ITEP, kde jsme taky pravidelným vystavovatelem a návštěvníkem, takže na ITEPu nás také potkáte.
0: Tak věřím, že si vás lidé najdou. Máte poslední šanci teď něco vzkázat našim posluchačům a pozvat na dožínky, tedy o tomto víkendu. Helena
1: tak
0: Kapicová z Krajského úřadu Plzeňského kraje.
1: Ať přijedou, protože tahle akce je výjimečná a stojí za to. A vente děti, protože je to důležité, tu tradici zachovávat a my ji zachováváme, takže vidět dožínkový průvod, celou tu ceremonii, to jen tak někde neuvidíte. Přejte.
0: A Pavel Vondráček z obecně prospěšné společnosti Úhlava.
2: Já vás určitě neprohloupíte, těch akcí je hrozně, ale tahle ta akce je opravdu pro všechny, každý si tam najde pódium, divadlo, děti, muzika i pivo, samozřejmě jak plzeňské, tak i z mini pivovaru, řada regionálních producentů. Budete moc ochutnávat prostě celý sortiment od mléčných, masných, cokoliv nápoje. Přijďte a nebudete litovat.
0: Moc vám děkujeme za pozvánku, přejeme, ať se akce vydaří a těšíme
1: děkujeme.
0: Se, že se tam všichni potkáme. Mějte se krásně,
1: naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Miroš Birka dospíval v 10 hodin a 50 minut a teď pro vás máme malou pozvánku. V dnešní odpolední rubrice Náš příběh vám představíme člověka, který opustil jistotu svého zaměstnání a pustil se do podnikání v úplně jiném oboru. Marek Svoboda z Plzně se totiž rád obklopuje nábytkem a předměty z historií. Je to jeho koníček a teď i povolání. Pořídil si malý krámek se starožitnostmi a starými věcmi. Předtím dlouhou dobu pracoval v gastronomii.
1: Pro mě vlastně vždycky byla důležitá práce s lidma, být mezi lidma. A nějakým způsobem jsem tíhnul ke starým věcem, obklopoval jsem se jima, ale nikdy jsem neuvažoval o tom, že by to mohlo být nakonec něco, co budu dělat jako naplno. A když po letech toho gastra vlastně mi trošičku došly fyzické i psychické síly a pak tam byl takovej jakoby delší výpadek ještě rodinný jako osobní, tak to všechno vyústilo v to, že jsem si řekl, proč jako jednou neudělat taky něco pro sebe a pro radost.
2: Hodně lidí o tom sní, ale ne každý ten krok udělá. Co vás k tak radikální změně přimělo udělat ten krok?
1: No, asi to byly ty poslední roky, kdy se v mém životě poměrně intenzivně děly různé věci. Na osobní rovině prostě spousta i životních změn vlastně celkově. A možná to prostě se přililo v to, že jsem si jako uvědomil, že kdy jindy, když ne teď.
2: Když se ohlédnete zpátky, udělal jste dobře?
1: Jednoznačně dobře, co se týče vlastně osobní spokojenosti, protože myslím, že není nic jako hezčího, než dělat, co mě baví. A to si myslím, že mě jako gastronomie uspokojovala nějakým způsobem, ale bylo v ní přibaleno spoustu stresu, který jsem už ve svém životě nepotřeboval. A teď mám práci s lidma bez toho stresu, který jsem zažíval vlastně celý leta. Takže jako jednoznačně za mě, co se týče té lidské roviny, tak určitě jsem teď šťastnější.
2: Svoji životní filozofii nám Marek Svoboda přiblíží v odpolední rubrice Náš příběh. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Za zájmové kroužky pro děti zaplatí rodiče v novém školním roce víc. Plzeňské divadlo Jakátyla zahájí novou sezonu tradičním průvodem. Bude postupně polojasno až skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají peníze, mohou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
2: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
1: O peníze z projektu Darujeme kroužky dětem bude možné žádat od 16. září. Tachov rozšiřuje kapacity v zařízení pro předškoláky. Právě dnes město otevírá dětskou skupinu. Na nové zařízení v Pivovarské ulici získala radnice dotaci 19 milionů korun. Podrobnosti k dětské skupině dodává starosta Petr Vrána ze sdružení Volím Tachov.
3: Bude obsahovat dvě třídy, každou po 12 dětech, čili celková kapacita této dětské skupiny bude 24 dětí a bude provozována pod mateřskou školou Teršovou. Tato dětská skupina bude schopná pojímat i dvouleté děti.
1: Divadlo Jakátyla v Plzni se opět rozloučí s létem a symbolicky otevře novou divadelní sezónu průvodem Vendelín. Jeho 11. ročník vyrazí zítra v 16 hodin od Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu, kde bude připravený program v podání všech 4 uměleckých souborů divadla. Nejmenší návštěvníci se mohou vydat na divadelní stezku, kde je čekají úkoly a drobné odměny. Do Vendelína Budila se letos převtělí člen muzikálového souboru Martin Šefl. Podrobnosti jsou na webu města. Plzně. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanovru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
4: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Havlík, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Čekejte zataženo, ustávání srážek, oblačnost se postupně začne protrhávat na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, povane mírný západní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 3. třídy u Mladotic na severním Plzeňsku dejte pozor na dopravní nehodu a stále na dálnici D5 ve směru na Prahu u Mýta na Rokycansku. Tam havarovalo osobní auto, i tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách pokračuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Anglické názvy českých internetových obchodů. Tak tohle téma nastolil pro dnešní jazykový koutek jeden z našich posluchačů. Také máte problém s používáním slova e-shop? Už za chvilku si právě na něj posvítíme.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jazykový koutek.
1: A slovo má teď Stanislav Jurík a odbornice z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
2: Mnoho dotazů našich posluchačů směřuje k tématu pronikání cizích slov do češtiny. Tentokrát si budeme povídat o cizích slovech v názvech internetových obchodů. Na co se tedy posluchači nejčastěji ptají, to ví Ružena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dotazy často směřují k vhodnosti užití nějakého konkrétního slova. Ale nedávno mě zaujal jeden dotaz na stránkách jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, který zněl takto. Trápí mě, jak se poameričťuje naše česká řeč. Vadí mi například, že se užívají v názvech českých e-shopů cizí jména. Zajímavé na tomto dotazu je už to, že jeho autor nebo autorka evidentně nemá problém se slovem e-shop. Jinak by místo něj použil existující ekvivalent internetový obchod. Cizích slov, která se používají, přestože k ním existuje český ekvivalent, existuje mnoho. Mluvčí většinou volí cizí slovo třeba proto, že je kratší než český výraz, jako v případě slova e-shop v porovnání s dvouslovným označením internetový obchod.
2: Uvedený dotaz z jazykové poradny ale mířil spíš k názvům firem. Proč někdo pojmenuje svůj obchod cizím názvem?
3: Při pojmenovávání firem se uplatňuje mnoho faktorů a jen některé z nich jsou jazykové. Když obchodník zakládá svůj obchod, určitě přemýšlí o tom, jak se bude název vyslovovat, protože názvem firmy se například často představuje do telefonu. Pokud se jedná o internetový obchod, očekává se, že ho lidé budou vyhledávat pomocí elektronických vyhledávačů. V takových případech mohou být problémem třeba česká diakritická znaménka v názvu, tedy různé háčky, čárky a podobně. Protože vyhledávače pak nabízejí i výsledky bez diakritiky a zákazníci by obchod nemuseli najít. Další motivací pro cizí slovo v názvu může být snaha majitele oslovit zákazníky v zahraničí nebo zákazníky, kteří nemluví česky. Při současné globalizaci trhů je tato snaha více než pochopitelná.
2: A opravdu majitelé firem poameričťují naši českou řeč užíváním cizích slov, abych citoval dotaz z toho úvodu dnešního?
3: Myslím, že i samo užití slova poameričťovat obsahuje kromě jazykových také mimojazykové, řekněme společenské nebo kulturní aspekty hodnocení. Majitelé firem mají mnoho důvodů, proč pojmenovávají své obchody cizími názvy, ale že by mezi ně primárně patřila i aktivní snaha poameričtit češtinu, o tom si dovolím pochybovat.
2: Pochybuje Ružena Písková, autorka dnešního jazykového koutku, se kterou jsme probrali pronikání cizích slov do češtiny. Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: nich cestách po městě není nijak nápadné, ovšem když se na ně zaměříte, působí poněkud tajuplně, na někoho až pochmurně. A kdeže se nachází?
1: Jsme na rohu Bendovy ulice, Klatovské a náměstí T.G. Masaryka, kde ale historicky ústila právě Borská cesta. Když se postavila železnice, tak se nám Borská posunula až za železnici a z Nové ulice se stala Bendova.
2: A lidem už to z paměti vypadlo, ale kdysi dávno se tady tomu místu říkávalo u Svaté Trojice.
1: Dokonce celá pole, kde se dneska nachází Belánka a zadní část Jižního předměstí a současná Bezovka, tak tam se říkalo za Svatou Trojicí nebo u Svaté Trojice. Bylo to pro Plzeň nějaké hrozně důležité místo, které určovalo takovou mentální hranici města. Dál už to bylo cizí a tady zatím, když se šlo od toho sousoší směrem do města, tak to byla už jako Plzeň. Ale v té době tady byly ještě pole.
2: Takže to býval takový milník na křižovatce cest, dá se říci.
1: Přesně tak, lidé se tady zastavovali, modlili se, dávali si svačiny a scházeli se tady.
2: A památkou na tu dobu je sousoší, u kterého stojíme.
1: Je to sousoší Svaté Trojice, ale jeho současná podoba je novější, je z roku 1890. Když se na něj podíváme, tak je tady udělaný nápis vročení přímo do takové kulové podstavy, na které sedí Kristus s Bohem a ta kulová podstava, tak to je planeta Země, jakože stojí na Zemi.
2: Sousoší Svaté Trojice na rohu Bendovy ulice a Klatovské třídy a jeho historii nám představuje průvodce po Plzni Lukáš Houška. Podle pověsti tady na tom místě, na tom svatém místě, došlo k nesvatému činu. Dokonce k tomu úplně nejhorším.
1: Bylo to tak, že byl pátek a byl velký trh ve městě. A tehdy se jednomu židovskému obchodníkovi podařilo udělat velký obchod a tak měl sebou hodně peněz. A šel s jiným svým židovským kamarádem po silnici do Klatov a odcházeli z města. A tady právě, když svítil měsíc v úplňku za noci, ho ten jeho kamarád zabil a utekl. Nikdy se nepřišlo na to, kdo to byl, ale ten, kdo udělal ten hrůzný čin, vždycky, když byla noc, ve které byl úplněk, tak z toho byl celý nesvý a vždycky na to vzpomínal a měl prostě výčitky svědomí. A jedna noc byla úplně stejná jako tehdy. Jasná obloha, měsíc byl přímo v úplňku, svítily jasně hvězdy, pofukoval vítr a ten člověk ho dohnali výčitky svědomí, zbláznil se a své manželce řekl, že zabil toho Žida. Ale potrestán nikdy nebyl.
2: Tohle sousoší tady před námi tu událost nepamatuje tady.
1: Nepamatuje, to je novější. Původně tady stálo barokní, které bylo pravděpodobně někdy z poloviny 18. století. Byla to typická barokní socha, měla velký, krásný, takový baldachínový podstavec a na něm stála rozevlátá dynamická socha právě Svaté Trojice. Dneska se ta socha nachází různě rozteklá po městě a po okolí. Podstavec původní barokní se nachází ve Vejprnicích. Novější podstavec té původní soše byl udělán někdy v polovině století 19., který byl novogotický, tak ten dneska nalezneme u svatého Jiří na Doubravce. Samotná socha bohužel časem už byla zničena a dneska se nachází její torzo někde v depozitáři.
2: Lukáši, ať se dívám, jak se dívám, i téhle Svaté Trojici něco chybí, totiž třetí do počtu.
1: Ano, holubice, která měla představovat Ducha Svatého, mimochodem tesat Ducha Svatého není asi žádná radost, takže ho představuje vždycky právě holubice, tak to někdo ulomil a dneska tam z ní zbývá jenom ocas.
2: Doufejme, že se vrátí i holubice.
1: Bylo by to krásné.
2: I když se nejedná o původní sousoší, historie, kterou připomíná, si určitě zaslouží krátké zastavení i v naší poněkud uspěchané době. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes máme 31. srpna a za námi jsou velké vlny veder. Jak se letošní tropy podepsaly na našich čtyřnohých mazlíčcích? Mají problémy například se srstí a jak ošetřovat tlapky? Nejen na to se kolegyně Anděla Blašková ptala Martiny Daňkové ze Základní kynologické organizace Zruč.
1: Pokud ty psy chodí hodně po chodníku, tak samozřejmě si můžou ty tlapky trošku popálit, i když po běžném průchodu po chodníku by se to stát nemělo, ale třeba si musíme dávat pozor, když vidíme někde povolený asfalt, aby do toho nešlápnul. Spíš než na tlapkách se to může projevit kožní problémy, ti psy se víc koupou, tam potom hrozí dost hotspot, hrozí tam třeba torze žaludku, když je jim horko, že jo, majitel je nechá hodně pít, oni musí hodně pít samozřejmě, ale po menších dávkách, aby toho nevypili litry naráz. Na srsti, jak říkám, tam se může projevit ten hotspot, to je taková ošklivá vyrážka ze zapaření v podstatě, že ten mokrý pes nestačí uschnout a zapaří se. Samozřejmě hrozí tak jako u lidí, jo, úžeh, úpal.
2: U těch tlapek hraje velkou roli promazávání.
1: Zase existuje spousta veterinárních přípravků, balzámy na psí tlapky, ale pokud to nemáme po ruce, tak nám stačí obyčejně jelení lůj, případně indulona.
2: Když se vrátíme k té srsti a zjistíme, že se pejsek tedy zapařil, třeba jsme to i v úvodu zanedbali, můžeme teď tu srst vyléčit?
1: Pokud dojde k nějaké té vyrážce, tak samozřejmě musíme se obrátit na veterináře. Jinak pokud má běžně poničenou srst po létě, tak jako máme po létě poničené vlasy, tak s tím zacházíme stejně jako s vlasy. Existuje spousta přípravků na psí srst, šampony, kondicionéry, vyčesat, případně ostříhat, navštívit psího kadeřníka a ten zachrání, co se dá. Ale běžným psům se to nestane, to hrozí spíš u takových těch vyloženě dlouhosrstých psů, kde jde výstavně o tu srst.
2: Je blížící se konec léta vhodnou dobou připravit pejska na podzim, třeba doplnit vitamíny nebo změnit jídelníček?
1: Jídelníček asi bych měnila spíš přímo v těch vlnách veder, stejně zase jako u lidí, prostě lehčí potravu, menší dávky třeba. Podzim nevyžaduje vůbec žádnou přípravu, zase záleží na tom, jestli ten pes bydlí v bytě anebo venku. Ti bytoví psi bývají samozřejmě náchylnější, zase nám na podzim hrozí víc, že nám ten pes zmokne, takže určitě neškodí buď tomu dát pláštěnku podle toho, jakou má srst, případně ho utřít, což je asi to nejlepší. Na podzim nemývají problémy ani s teplotou, ani s ničím jiným, takže podzim nevyžaduje žádnou speciální péči.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zásmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ano, hlavně, že se máme a budeme s vámi i po 12. hodině, kdy se rozjedou písničky pro vás. Krásné pondělí skoro poledne vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň začíná renovovat kulturní dům Peklo. V Česku začne zítra nový školní rok. V plzeňském kraji do lavic usedne zhruba 6400 prvňáčků. Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun, oznámila to ministryně Schillerová. A dnes bude postupně polojasno, místy ojediněle přeháňky, teploty do 25 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. V Plzni začíná oprava památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu má město vyčleněno 3/4 miliardy korun a potrvá zhruba 2 roky, říká technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.
3: Začne se přeložkami, potom se bude opravovat ten historický sál a střecha. Zároveň s tím se projektuje ta moderní dostavba podle výsledku architektonické soutěže a ta by mohla začít právě za 2 roky, až skončí ta první etapa. Její náklady budou teprve známy podle výsledku té projekční práce.
2: Celková rekonstrukce by měla skončit podle Pavla Bosáka kolem roku 2030. Na základních a středních školách v Plzeňském kraji zítra zahájí nový školní rok zhruba 83 tisíc žáků, z toho 6400 prvňáčků. Vyplývá to z údajů krajského úřadu. Na nový režim by si hlavně mladší děti měly zvykat postupně, radí učitelka z 22. základní školy v Plzni na Doubravce Marcela Kliková.
4: Děti potřebují takový ten pomalejší start, aby si zvykli na školu, aby věděli ten režim, že teda se stává, že se chodí do školy včas, s tím míváme někdy problémy po prázdninách, ale já nejsem takový ten pedant, já nechávám dětem volnost, aby si pomalu zvykali.
2: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartoňčík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50 000 000 dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Sport. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karéňa Bustu 3-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winkelovou 2-1 na sety. Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vítko Přiva vypadli. V dnešním programu grandslamového turnaje se představí dalších 7 Čechů, včetně vítězky Wimbledonu Lindy Noskové.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku až zataženo a na jihu kraje přehánky. Postupně se oblačnost protrhá na polojasno, přechodně až jasno. Večer při zvětšené oblačnosti na západě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Mírný jihozápadní vítr večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, aby jo, na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce údržby omezují provoz na dálnici D5 kolem 44. kilometru ve směru na Prahu. Jeden jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: A teď po 12. hodině už startují pondělní písničky pro vás. Až do 13. hodiny nám můžete poslat mail a nebo také zavolat na telefonní číslo 221 554 222. Krásný poslech přeje Michaela Vondráčková.

0: 221 554 222, tak to je číslo sem k nám do písniček pro vás, na které právě teď volá pan Venca. Dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den. Zdravím vás v rádiu, zdravím všechny posluchače. V těchto dnech oslaví krásné významné kulaté narozeniny maminka, babička, paní Alenka Kohelbergerová z Vojovic. Do dalších let jí přejeme štěstí, co nejvíce zdraví, pohody, lásky, radost vnoučátka, mnoho splněných přání a až bude jezdit po těch výletech, aby poznávali krásy naší vlasti. A ať dobře udělá dobrou oslavu. To jí přeje milující manžel Bedřich celou velkou rodinou, přidávají se známí kamarádi, všichni, co jí mají rádi. A paní Vondráčka, já moc děkuji a těším se někdy na shledanou.
0: Není zač, písnička je připravená podle vašeho výběru, tak se mějte krásně, naslyšenou.
1: Děkuji.

písničkách pro vás teď rádi vyřídíme další vzkaz. Dobrý den, prosím, zahrajte dnes písničku Josefu Vondrašovi k dnešním 75. narozeninám. Bude to písnička Zůstanu svůj od Karla Gotta. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a optimismu, aby stále rozdával radost a dobrou náladu svou hrou na klávesy a harmoniku, a to publiku i rodině pro radost. Tomu s láskou přejí jeho manželka Dana a také dcera Dana s partnerem Vláďou, dcera Jitka s manželem Jiřím a vnoučata Markétka, Pepa, Jakub, Barunka a Anetka.

0: Karel Gott dospíval v písničkách pro vás a máme tady další vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Pavlu Vlčkovou z Močerát, dodatečně k jejím narozeninám. A přejeme jí hlavně hodně zdravíčka, štěstí a spokojenosti. To jí přejí a písničku posílají sestra Jitka s rodinou.
1: Já tak

0: se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Písničky pro vás pokračují i krátce po půl jedné. Teď máme na telefonu paní Jarku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych se chtěla popřát své švagrové Anešce a Josefu Hoblovým z Lety, který se dožili v sobotu 62. výročí svatby. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, hojnost božího požehnání, aby byli ještě dlouhý leta spolu. A to jim přejou děti Jindřiška a Pepa s rodinou, s rodinami a bratr Bena a švagrová Jarka. Děkuju vám za pěkný pořad.
0: Není zač a teď už písnička podle vašeho výběru naslyšenou.

0: To byla Lucie Bílá v písničkách pro vás a na svoji písničku teď čeká také paní Ada ze Gdyně. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ja by som chcela zahrať do domu seniorov mojim kamarátom písničku od Argeny.
0: Ano, písnička je připravená, co byste vzkázala?
1: Písnička je
0: Jarošovský pivovár.
1: Jarošovský, prepáčte, ja mám problém s pamäti. Len tak pre radosť by som chcela ísť zahrať. Buďte taká dobrá, pani
0: Ondráčková. Takže jenom pro radosť posíláme a věříme, že radosť udělá. Mějte
1: se hezky, naslyšenou. Děkuji, nashledanou.

A skupinu Argema teď v písničkách pro vás vystřídají činasky, protože tady máme další vzkaz. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku Vedoucí, písnička bude pro všechny posluchače a posílá ji s pozdravem Jan Sklatov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš níčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů tvé sebestředné války.

12 hodin 46 minut a teď se opět podíváme do mailu. Vážená redakce, dnes slaví narozeniny paní Růženka Moravcová z Vodního Újezda. Vše nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu přeji kamarádky z Dobřan a zahrajte jí prosím písničku Kdyby tady byla taková panenka. A ještě přišel druhý vzkaz. Vážená redakce, prosíme o písničku Do Kolovče, jen tak pro radost děvčatům do školní jídelny. Přejeme krásný den a děkujeme.

0: do dnešních písniček pro vás stihne přispět také paní Jarmila, která nám teď volá. Dobrý den. Paní Jarmilo, slyšíme se?
1: Ano, krásný den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych poslat písničku dnes své sestře Jitušce, která jsem se nedovolala k narozeninám. Tak tedy, Jitusko, přeji to nejcennější na světě zdraví, ať ho máš stále pevné, štěstí, radost, a vše další, jen to nejlepší a velkou lásku všech těch, co tě mají rádi, co ti přeje tvoje sestra Jarmila v Plzně, a přeji hezký poslech a další dny do života. Děkuji pěkně paní moderátorce.
0: Není zač, písnička už se pomaličku rozjíždí, tak se mějte krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: A teď už víš, že žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení.

12 hodin 55 minut, pondělní písničky pro vás už jsou skoro minulostí, další ale pro vás budeme mít zase zítra ve stejném čase. Teď ještě Celine Dion, po ní zprávy a pak už vás přivítá Oscar Hess se svým hostem v seriálu Osobnosti Česká. Dnes to bude fotoreportér Jan Šibík. Tak se mějte hezky, pěkné pondělí přeje Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Veřejnou dopravu v Plzeňském kraji nečekají se začátkem nového školního roku zásadní změny. Povodně v Nepálu nepřežilo víc než 900 lidí. Úřady evidují další víc než 4000 pohřešovaných. A dnes bude postupně polojasno, místy ojediněle přeháňky, teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Autobusové linky v Plzeňském kraji pojedou od 1. září bez větších změn. Většinou se jedná jen o drobné časové posuny. Výrazně ale posílí vybrané školní spoje na severním Plzeňsku a na Tachovsku, říká provozní manažer plzeňského organizátora veřejné dopravy Martin Fencl.
2: Těmi zásadnějšími změnami je například posílení odpolední školní dopravy mezi Plasy, Dražní a Manětínem, což vlastně iniciovala střední škola v Plasích. Posílené také ranní školní doprava například z Choského újezda do Plané, kde docházelo k přeplňování kmenového autobusu.
1: Žádné zásadní změny, kromě obnovení školních spojů, se podle webu Českých drah nechystají k 1. září ani v železniční dopravě. Silničáři dokončili opravu vozovky silnice Velhotce u Nekmíře na severním Plzeňsku. Nový asfaltový povrch položili na ploše 2000 metrů čtverečních, zpevnili krajnice a udělali nový odvodňovací kanál. Součástí prací za více než 1 milion korun byla i obnova dopravního značení. Pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
3: I když jde o silnici třetí třídy, je poměrně frekventovaná a investice do bezpečnosti v podobě rekonstrukce vozovky tu byla nutná. Náklady na stavební práce činily 1 milion 300 tisíc korun. Provedené úpravy výrazně přispějí k vyššímu komfortu a bezpečnosti řidičů i dalších účastníků silničního provozu Velhotce.
1: Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí, po dalších víc než 4000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
4: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Poklenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: Druhé kolo fotbalové Premier League večer uzavře souboj šampionů Evropské ligy s úřadujícími mistry anglické nejvyšší soutěže. Aston Villa bude v Birminghamu hostit londýnský Arsenal. Zápas začne v 21 hodin. Počasí. Dnes se bude postupně oblačnost protrhávat až na polojasno, přechodně až jasno. Večer při zvětšené oblačnosti na západě ojediněle přeháňky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Mírný jihozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 67. kilometru ve směru na Rozvadov za nájezdem od Ejpovic u Plzně. Odstavný pruh je tam neprůjezdný, projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně. Nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy a teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako?
2: No tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach. Říkal jsem please no, když tam mě jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak

0: za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se, rozesmátý děti a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá a já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
0: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijem, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem ho udělal v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.

Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy za ní už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou dobu.
2: A časopis vlastně. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty nevodil. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na ten výstavy může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako
1: zadarmo tady.
2: Zadarmo nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým. A pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly. Teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry. A tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobějí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací,
1: děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano,
2: že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Choutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Klinika na Denisově nábřeží v Plzni ruší víkendovou chirurgickou pohotovost. Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Na Denisově nábřeží v Plzni končí provoz víkendové chirurgické pohotovosti. EUC klinika je provozovala 10 let. Jedním z důvodů zrušení služby byl i klesající počet pacientů, říká ředitelka kliniky Alena Hinková.
2: Zásadní pro naše rozhodnutí byl nízký zájem lékařů o víkendové služby, kde demotivačně působí i nízký počet ošetření. Obsadit služby včetně svátků byl poslední půl rok problém. Vysoké jsou pochopitelně i ekonomické náklady související s víkendovým provozem pohotovosti. Vedle mest, nájmu, energie a materiálu do nich spadá i ostraha objektu, takže poslední dva roky provozu už byly ztrátové.
0: Víkendovou chirurgickou pohotovost v Plzni provozuje dál fakultní nemocnice nebo Mulačova nemocnice. V Kralovicích chystají rozsáhlou obnovu kuchyně v základní škole. Technologie jídelny funguje bez přestávky víc než 40 let a je na kraji svojí životnosti. Plánovaná rekonstrukce zahrne i nové rozvody nebo pořízení moderní kuchyňské technologie, říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
3: Plánuje se rekonstrukce jak technologie, tak stavební úpravy, elektrické rozvody a podobně a byli bychom rádi, kdyby se ta rekonstrukce uskutečnila v příštím roce s tím, že s novou technologií by mělo přibýt i více jídel podávaných strávníkům.
0: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9 %. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
4: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
0: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů Ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Arau, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážným zraněním. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Sport. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy v Brně čeká osmifinálový zápas. Jejich soupeřkami budou Švédky. Zápas začne v 19 hodin. Počasí. V noci čekejte polojasno, kránu až skoro jasno a výjimečně se budou tvořit i mlhy. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno. K večeru se začne opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až severozápadní vítr večer si slábne. Rozptylové podmínky až velmi dobré, večer mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte v Horšovském Týně na Domažlicku ve Vrchlického ulici nedaleko kruhového objezdu je na vozovce vysypané obilí. Na místě je policie, průjezd je možný se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné pondělní odpoledne, je poslední prázdninový den a už zítra se opět otevřou školy a my se podíváme na to, co v učebnicích určitě nenajdete. Je to slovo syndaktylie. Víte, o co jde? Pokud ne, tak Martin Písařík prozradí po písničkách, které nestárnou. Teď nabízím kapelu Miraj a Petra Spáleného. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit, podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň a pro řidiče máme dobrou zprávu. Doprava je teď v našem kraji klidná a plynulá. Jenom pokud jedete na trase Plzeň, Klatovy nebo opačně, tak počítejte se zdržením na semaforech před uzavírkou v Lužanech. S obou stran je před omezením kolona. Přejeme šťastnou cestu a po dalších písničkách se podíváme na akce, které se dnes konají. Pěkné odpoledne s Lucí Bílou. Tělo bez duše.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dobrý den.
1: František Nedvěd a Jabko na Českém rozhlase Plzeň. Za 7 minut už bude 14:30.
2: Tipy pro volný čas.
1: Do kina můžete dnes večer zajít na velkolepou Odysseu. Promítat se začíná v 6:30 večer v Měšťanské besedě v Plzni. Dobrodružný snímek vypráví o dlouhé cestě domů po skončení trojské války. Zahrada Kalikovského mlýna dnes opět ožívá v rámci kulturních dní veselá scéna. Od 19 hodin vás čeká jedinečný večer v podání cymbálové muziky Milana Broučka a solistů divadla Josefa Kajetana Tyla, ve kterém hraje hlavní roli muzikál. Vyzkoušet kontaktní improvizaci je možné dnes v rámci poslední letní akce s Májou. Začíná v 18 hodin v pohybovém ateliéru J7 v Plzni na Slovanech. Jde o pohybovou improvizaci založenou na kontaktu vnímání partnera a práci s pohybem. Milovníci výtvarného umění dnes mohou poslední den shlédnout výstavu akvarelu Ali Ptačníkové ve Staré synagoze v Plzni. Je plná barev, světla a emocí a zachycuje rozmanitost lidského prožívání a krásu každodenních okamžiků. Otevřeno je od 10 do 17 hodin. Na film Pod širým nebem můžete vyrazit do Klatov. V letním kině tam večer v 9 hodin začíná česká komedie Dovolená v českém ráji. V hlavní roli uvidíte Tomáše Jeřábka, Sašu Rašilová, Petra Čtvrtníčka a další. A ve Gdyni čeká na děti pořad Pohádky z půdy aneb Za každým trámem příběh. S gdyňským lvíčkem Maxem můžete vystoupat po tajemných schodech na ještě tajemnější půdu. Program začíná v Muzeu příhraničí ve 20 hodin. Ve Gdyni jsme skončili dnešní tipy pro volný čas. Tak se dobře bavte o posledním prázdninovém dni.

S vámi je odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a po další písničce bude náš příběh. Chovat se ekologicky znamená i to, že zbytečně neničíme a nevyhazujeme do odpadu staré věci. Marka Svobodu vám představíme za pár minut.

0: Olympik vám dělal společnost na Českém rozhlase Plzeň a připravit si můžete vaše inzeráty do rozhlasového tržiště. Dneska začneme trochu dřív, tak buďte připraveni.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: Jsou místa, kde se jakoby zastavil čas, přestože tam hodiny jsou a tikají. Patří mezi ně krámky se starožitnostmi a starými předměty, které v původním domově dosloužily a na nový čekají. Tahle místa má vás přimějí k zamyšlení. Vzpomenete si například, že vaše babička pořád měla nábytek po prababičce? Kam se poděla dřívější šetrnost a úcta k věcem? Ten jeden takový krámek se starožitnostmi navštívíme, jeho majitel se ale nepovažuje za starožitníka.
2: Jsem spíš milovník starých věcí. Je to vlastně takový pelmel od, dejme tomu, 19. století do třeba konce 80. let. Takový ten, jak se dnes říká, retro design, prostě 60., 70., 80. leta, věci, které byly součástí domácností kdysi naprosto běžně a dneska už bohužel jsou k vidění málo kde a málo kde.
3: Neopouštěj staré věci pro nové.
2: Tohle je písnička, která podtrhuje ten význam toho, co dělám, protože ty věci, které lidi považují za starý, vlastně mají mnohdy lepší atmosféru, lepší příběh a to se nemusíme bavit o řemeslném zpracování, který dnes už bohužel té kvality až na výjimky nedosahuje.
4: To si teď trochu posteskl milovník starých věcí, který se nerad označuje za starožitníka, Marek Svoboda. Jak se dělají ze starých věcí pořád staré věci, ale jako nové?
2: Leckdy je to štěstí, že se ty lidi k těm věcem chovali s úctou a pak jsou v luxusním stavu v podstatě i po těch desetiletích. Leckdy je potřeba provést nějaké menší opravy, úpravy. Spolupracuju s člověkem, který má dílnu a dokáže prostě tomu vdechnout původní kvalitu. Leckdy už se ty věci bohužel zachránit nedají a pak končí různě ve sběrných dvorech, což je pro lidi jako já strašně smutný příběh.
4: Takže ale pořád ještě se ti řemeslníci, kteří umí svoje řemeslo, najdou?
2: Určitě jsou i firmy, které se třeba specializují na renovace takových těch vzácnějších kusů, nebo kde si můžete, pokud chcete, nechat třeba i ten kousek, který máte z rodiny a je vám ho líto, tak si ho můžete prostě nechat udělat a investovat do něčeho, co pro vás má třeba i osobní význam. Vlastně je to lepší investice, než zajít do obchodu s nábytkem a koupit si novej kousek.
4: Radíte našim posluchačům nevyhazovat věci po babičce a po dědečkovi?
2: Nevyhazovat v žádném případě, protože vždycky budete mít okruh lidí, komu to udělá radost. Jsou i firmy, kde můžete donést nějaké staré věci a oni se o ně postarají. Dnes je hodně modní ekologie nebo programy ekologické, ale myslím si, že ty pravý změny začínají právě u těch malých věcí. Takže když něco sami zrecyklujete, pošlete dál, určitě uděláte něco nejenom pro sebe a pro toho člověka, který třeba tu věc potom bude užívat, ale vlastně i pro svoje okolí, pro svůj život.
4: Ještě mi vysvětlete jedno. Já když někdy procházím kolem vašeho krámku, vidím, že vy tady nejste, ale na schodech stále zůstávají věci na prodej, ty starožitné věci nebo staré kousky.
2: Je to takový zvyk, který jsem si zavedl, protože si myslím, že lidi jsou vlastně převážně dobrý, takže já se nebojím toho, že by si to někdo odnesl a nezaplatil. Je tam číslo účtu, na který to může ten člověk, který si to vezme, zaplatit a já ho nepotřebuju jako hlídat, jestli to udělá nebo neudělá. Věřím tomu, že ano.
4: Vy prostě máte rád lidi, stejně jako máte rád staré věci. Nestarožitníku, Marku Svobodo.
2: Je to tak.
4: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: S námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Je tu poslední rozhlasové tržiště v srpnu a zároveň taky poslední prázdninové. Vaše inzeráty volejte na číslo 221 554 222 a myslím si, že můžeme začít prodávat, kupovat a měnit, tak první jste na řadě vy. Pěkné odpoledne.
4: Dobrý den. Prodám čistokrevného anglonubijského kozla s průkazem původu. Dále prodám dvě kozičky, letošní, sedmiměsíční, a kozu po třetích kůzlatech. Všechno by to bylo na telefonu 723 405 762 a je to Domažlicko.
3: Tak na Domažlicku 723 405 762. Tam vám můžou lidé volat. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Já také děkuju, naschledanou.
3: Budeme pokračovat v rozhlasovém tržišti a podíváme se hned na další inzerát. Můžete povídat, dobrý den.
5: Dobrý den, my nabízíme domácí pekárnu Eta Siesta za 900 korun nebo elektrický strojek na vytlačování cukroví za 250 korun a žehličku na pařovací Philips za 150 korun. V dispozici v Plzni nebo na Poběžovickou Domažlic a informace na telefonním čísle 720 175 159.
3: Děkujeme za zavolání, naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Tak to byl další inzerát na Českém rozhlase Plzeň. Se podíváme samozřejmě taky na další inzerát a podíváme se na další telefonní číslo, pokud mi to tady půjde vyřešit. Tak dobrý den, povídejte.
6: Dobrý den, já bych chtěla prodat pánské kolo vhodné do města i do terénu na čísle 728 281 315.
3: Vy jste byla hrozně rychlá, počkejte, 728-281-315 bylo telefon číslo.
6: 728-281-315.
3: Výborně, dali jsme to spolu dohromady. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání, naslyšenou.
6: Já taky děkuju, naschledanou.
3: A budeme pokračovat dál, vy samozřejmě dál volejte na telefonní číslo 221-554-222 a to jste udělali i vy, tak povídejte.
7: Dobrý den, prosím vás pěkně, měla bych na prodej benzínovou Škodu Fabii 1,2, je v kombíku, je to má 187 tisíc kilometrů, byla provedená nová technická kontrola a cena by byla 28 tisíc. A jestli ještě můžu, tak bych měla v nabídce 5-tunový valník za traktor, je bez technického průkazu a cena by byla 20 tisíc. Vše na telefonním čísle 602 357 495. Opakuji kontakt 602 357 495 a jedná se o lokalitu Domažlicko.
3: Výborně, to jsem se chtěl ještě doptat. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou a pokračovat budeme s vaším inzerátem. Dobrý den.
8: Dobrý den, prosím vás, já bych potřebovala podat inzerát, prodám kola na auto.
3: Tak povídejte, my vás posloucháme.
8: Ono prodám kola na auto, včetně disků. Continental 195/65 P15, telefon 776 889 044 a jsou to Rokycany.
3: Rokycany 776 889 044.
8: Ano, ano,
3: děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. To byl další inzerát, no a čekáme na ten váš, povídejte.
9: Další inzerát, no a čekáme na ten váš.
10: Dobrý den.
3: Stlumte si prosím rádio.
10: Ano, dobrý den, zdravím. My máme na prodej dodávku Renault Trafic, dodávka je z roku výroby 2006, perfektním technickém stavu, po nové STK, výměny kotoučů předních, nebouraná, včetně servisní knížky, za cenu 97 tisíc korun českých. A je to Mělnicko.
3: A můžete mi říct telefon?
10: Určitě, telefon na mě je 704 292 701.
3: 704 292 701.
10: Přesně tak.
3: Dobře, děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. A podíváme se ještě na jeden inzerát, ten bude váš, dobrý den.
11: No, dobrý den, já bych prodala kohoutky liliputény. A bylo by to, jsou to letošní, a bylo by to Klatovsko a na telefonu 607 168 295.
3: 607 168 295, to je váš inzerát.
11: Ano.
3: Dobře,
11: ano.
3: Vaše telefon číslo. Mějte se hezky, děkujeme za vaše zavolání. Tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště, to další tady bude opět zítra kolem 3:15, tak si zatím připravte vaše inzeráty, abyste se mohli dovolat na naše číslo 221 554 222. Dneska se zatím loučíme, no a za chviličku, za 8 minut tady budou další zprávy.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Plzeň dokončila dostavbu 13. základní školy. Schodek státního rozpočtu se má příští rok zvýšit na 389 miliard, počítá s tím ministerstvo financí. Zítra bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno a teploty do 24 stupňů. Příjemné odpoledne vám přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. Třináctá základní škola v Plzni má nově 11 odborných učeben a 2 pohybové sálky, a to díky rozsáhlé dostavbě za 111 milionů korun. Víc poví radní pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová z Hnutí ANO.
2: My máme zde přístavbu a nástavbu, celkem tady je 11 odborných učeben přírodovědného směru nebo i učebny jazyků, polytechniky, takže opravdu spoustu odborných učeben. Je tady i nový tělocvičný sálek a nové zázemí pro pedagogy. Od zítra to vypukne a žáci budou moci už se vzdělávat v nových prostorách.
1: Na jižním Plzeňsku pokračuje stavba okružní křižovatky na silnici v Lužanech mezi Přešticemi a Klatovy. Začíná pátá etapa a stavební práce se proto posouvají. Řidiči musí i dál počítat s dopravním omezením, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drokulová.
3: Oproti předchozí etapě dojde v následujících etapách pouze k malým změnám dopravních omezení. Provoz na hlavním tahu bude až do konce stavby vedený Kyvadlově. V závislosti na aktuálním místě provádění stavebních úprav se bude měnit pouze umístění dočasných semaforů na silnici 1/27.
1: Bez omezení má být silnice průjezdná v listopadu. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
4: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
1: Ministrně financí opozici vzkázala, že napravuje v rozpočtu problémy, které způsobila minulá vláda. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po desáté aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Štiřínský zámek nabízí majetkový úřad k prodeji od podzimu roku 2024.
0: Počasí.
1: V noci čekejte polojasno, k ránu až skoro jasno a výjimečně se budou tvořit i mlhy. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno. K večeru se začne opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky až velmi dobré, večer mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila za sjezdem ze silnice 1/27 na Plzeň Litice. Je to nehoda se zraněním. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Před námi je další hodina odpoledního vysílání na Českém rozhlase Plzeň a my jsme rádi, že nás posloucháte. S jistotou už můžeme říct, že máme za sebou letošní letní prázdniny, při kterých bylo v plzeňském kraji dost sportovních událostí. Skoro u všeho byl náš sportovní redaktor Vladislav Janouškovec a tak vše podstatné z pohledu sportovců a klubů nabídneme už po písničce. Tady je Leszek Semelka s písničkou Jednou větou. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar, jsou tady opět sportovní minuty z našeho kraje. Pravidelný pondělní pořad se vrací po prázdninové pauze a my se podíváme, co léto přineslo z hlediska dění v našem regionu. Tak příjemný poslech. Fotbalisté Plzně rozehráli rozpačitě nejvyšší soutěž a navíc po prohře 0-3 v Bělehradu v úvodním duelu play-off Evropské ligy přišli o trenéra. Odvoleného Martina Hiského nahradil pro odvetu Radoslav Kováč a jeho premiéra se zapsala do klubové historie. Viktoria slavila výhru 5-1 po prodloužení a postup. Hodně se radoval také záložník Lukáš Červ.
2: Jeden z největších zážitků, asi možná určitě největší, jsem tady zažil za ty 3 roky. Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný. Že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný a ty emoce, co vypukly, jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásně, krásně.
1: Nově zrekonstruovaný stadion města Plzně hostil na konci července republikový šampionát atletů. Ze závodníků domácí Škody slavili titul diskařka Barbora Tichá, oštěpař Jan Výška, výškař Jan Štefela a dvakrát Linda Suchá. Ta kromě trojskoku ovládla dálku, když vyměnila svoji odrazovou nohu.
3: Tak já z té pravý nohy jako skáču líp dál, mám to vžitější v sobě, protože jsem s ní vlastně skákala od malička celý život. Naopak z té levý nohy teďka poslední ty roky to nebylo úplně ono. A dneska jsem měla fakt dlouhý skoky z té pravý nohy, bohužel teda s přešlapama, ale to vyladím.
1: Na mezinárodní scéně se blízkla dálkařka Škody Plzeň Kristýna Záhořová. Rodačka ze Stříbra si v Rieti doskočila pro dorostenecký titul mistryně Evropy, a to v osobním a českém rekordu 647 cm. Tím si zajistila také účast na světovém šampionátu juniorů.
4: Já to stále nestřebala, že jsem vyhrála Evropu, takže si jenom užívám to, že jsem se na to mistrovství světa dostala, protože jsem si to přála celý rok.
1: V plaveckém bazénu byli jistě v létě mnozí z nás. Nejrychlejším z Plzeňanů byl přitom bez pochyby 18-letý Jan Foltín. Závodník Slávie dovezl z mistrovství Evropy juniorů v Mnichově 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili.
5: Jo, určitě je tam velký posun časově a i tak jako mentálně mám víc zkušeností, ale vlastně z minulého roku tam ty kluci se moc nezměnili, takže jsem věděl, že se budu prostě muset jakoby zkrátka zlepšit.
6: 2 zlatá, 1 stříbro, už víte, kam si medaile pověsíte, vyvěsíte, kde vám budou zdobit třeba pokojíček?
5: No, nejspíš pokojíčku na televizi.
0: Sportovní minuty.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hokejisté Plzně rozehrají už tento týden Ligu mistrů, ovšem bez hlavního trenéra Josefa Jandače, kterého pronásledují zdravotní problémy. I start přípravy na ledě sledoval zkušený kouč pouze z tribuny.
2: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně dobrý.
3: Znamená to, že jste měl aktivní léto, sportoval jste?
2: To já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne?
1: Věřím, že vás vaše dovolenkové cesty dovedly do správného cíle. Nejpřesněji trefovala cíl tedy terč lukostřelkyně Marie Horáčková. Mistryně světa a závodnice plzeňského Arkusu ovládla v Madridu poprvé v kariéře závod světového poháru.
4: Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní, tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
1: Ve stupně na Rokycansku se konalo mistrovství republiky v cross country horských kol a vidět byli závodníci z našeho regionu. Mezi muži vybojoval rekordní 8. titul biker z Újezda u Svatého kříže Ondřej Cink.
5: 8. titul mistra České republiky. Je to jezdec tovární stáje Cube Ondřej Cink.
6: Tak určitě to je pro mě speciální a vždycky to tady pro mě bylo speciální, tady ty závody a získat tady rekordní titul, tak to je jako super a hrozně jsem to přál. Byl jsem mi hodně nervózní před závodem a jsem rád, že mi to vyšlo.
1: Obhájkyně ženského titulu touškovská Adela Holubová skončila druhá, když nestačila na Terezu Tvarůškovou. Ta trénuje právě ve stupně pod vedením svého přítele Jana Reicharta.
7: Já si pamatuju doteď, že mi ve 20 letech, ve 21, doktor Jirka Dostal říkal, že 5 let mi bude trvat, než se oklepu. 2 roky, než se stabilizuju a pak by to mohlo začít jít a opravdu to do puntíku sedí, že letos.
1: Tolik sportovní minuty s datem 31. srpna. Úspěšný nový školní rok přeje a od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v pondělí odpoledne 31. srpna. Jedno upozornění pro řidiče. Na nehodu pozor u Plzně na silnici 3. třídy od Klatovského přivaděče na Plzeň směrem na Litice. Za sjezdem z přivaděče se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři, tak místu věnujte zvýšenou pozornost. Přejeme vám šťastnou cestu a připravená je dál kapela Opět Radeček.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jak vypadá člověk, který má depresi?
1: Přemýšlí, mlátí lidi.
2: Že je spocenej, klepe se, je hubenej, že je nervózní,
3: nedává pozor,
4: motá se, třeba se zpívá, že má límu a má naštovice.
5: Ahoj, rádio!
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já,

ať se nahlucou zkýší, je najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

chce ze mną trzeba zejdra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jíky najmou.

Dneska odpoledne vás vezmeme taky do chráněné krajinné oblasti Brdy, na cestu, která ale oficiálně neexistuje. Přesto po ní obyvatele Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku jezdí ke svým chatám. Spor o výjimku v chráněné krajinné oblasti se táhne už 2 roky. Teď místním došla trpělivost a po vypracování botanického posudku uvažují o dalších krocích, včetně podání žaloby. A to klidně i na ministerstvo životního prostředí. Reportáž uslyšíte na Českém rozhlase Plzeň a tohle už jsou Shakespeare's Sister.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a součástí odpoledního vysílání byla i kapela Eagles. Obec Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku se už 2 roky marně snaží vyřešit spor o hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Část jejího území totiž leží v druhé zóně ochrany přírody, kde se nesmí nic stavět. Samospráva si teď nechala vypracovat vlastní botanický posudek a na jeho základě je připravena jít s ministerstvem životního prostředí i do soudního sporu.
1: S nezávislým místostarostou Nových Mitrovic Martinem Řehořem jdeme po cestě v chatové osadě.
2: Ta cesta papírově neexistuje.
1: Chaty i cesta tu přitom stály desítky let před vznikem chráněné krajinné oblasti Brdy.
2: Já si myslím, že ten štěrk, který tady je tady docela dost dlouho.
1: Dnes je oblast ve druhé zóně s přísnou stavební uzávěrou. Podle katastru tak cesta oficiálně vede po chráněné louce, přestože slouží jako jediný přístup k nemovitostem.
2: Tady se právě nacházíme v druhé chráněné zóně. Přísné, o co my usilujeme, jenom narovnat skutečný stav s papírovým neskutečným stavem.
1: Pravidla druhé zóny ochrany přírody se týkají také zemědělce Jana Kováře, který v oblasti pase dobytek.
3: Všechny pozemky mám CHKO Brdy a abych mohl hospodařit, tak potřebuji nějaký zázemí. Potřeboval bych zimoviště, abych měl kde zimovat krávy. Zimy v posledních letech jsou strašně mírný, je všude bahno a ty krávy zničí ty chráněné louky.
1: Podle ministerstva životního prostředí má ale zemědělec v oblasti povolené už 2 stavby pro skot, které plně nevyužívá. Rezort navíc zdůrazňuje, že obec si z úřady dopisuje bezvýsledně už 10 let.
4: Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli změnu zonace chráněné krajinné oblasti Brdy neprojednává.
1: Říká tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
4: Pro jakoukoliv změnu musí existovat zásadní odborné důvody týkající se plošné významné rozlohy chráněné krajinné oblasti.
1: Právě kvůli zamítavému postoji ministerstva se vedení obce rozhodlo zadat odborné firmě vypracování vlastní botanické studie území. Ta má podrobně zmapovat výskyt chráněných rostlin přímo v dotčené lokalitě ve druhé zóně. Jaké kroky by mohly následovat, doplňuje nezávislý starosta Miroslav Hakl.
5: S tím posudkem uděláme další krok směrem k ministerstvu životního prostředí, nebo já nevím, jestli dospěje až k stádiu, že se s tím obrátíme na soud. My to chceme hlavně zlegalizovat. To, co je ve skutečnosti, chceme, aby bylo i v té mapě. Nikdo se s tím nějak nezabývá, přijde mi, že to bylo udělané od stolu.
1: Myslí si starosta Miroslav Hakl a Jan Kovář ho doplňuje.
3: Je třeba najít nějaký kompromis, protože my tady budeme žít a my vlastně se o tu krajinu staráme.
4: Každý případ je nutné posuzovat individuálně. Limity druhé zóny ale nejsou absolutní a v zákonných případech může Agentura ochrany přírody udělit výjimku. Její úlohou je hledat soulad tak, aby se území mohlo rozvíjet, ale s důrazem na jeho přírodní cennost.
1: Výsledky posudku bude mít obec k dispozici v nejbližších dnech. Dokument jí pak poslouží jako podklad pro další jednání se státní správou. Z Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio.

Tady je Český rozhlas Plzeň a už zítra začíná nový školní rok. Kromě výbavy do školy je třeba také rozmyslet si i výběr kroužku a volnočasových aktivit. Pomoc při rozhodování nabídne Festival volného času, který se v Plzni koná už 2. září. Do zítřejšího dopoledního vysílání nás na něj přijde pozvat Barbora Vlnová z Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Jak se zorientovat ve stovkách kroužků v nabídce, jak dítěti rozpoznat talent? Rozhovor si poslechněte zítra dopoledne po 10. hodině. Za 7 minut si poslechněte určitě taky Kateřinu Jiřincovou, ta bude mít nejnovější zprávy. No a poté si taky určitě poslechněte Humoriádu. Pěkné odpoledne vám přeje Richard Jendovský.

0: Věděli jste, že při západním okraji obce Kokašice na Tachovsku stojí takzvaný Bavůrkův kříž? Jde o kamenný smírčí kříž s reliefem dvojitého soustředěného kruhu. Stojí na místě, kde měl Bavůrek ze Švamberka zabít syna plzeňského měšťana Palečka. Kříž najdete u silnice naproti domu číslo popisné 56.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na Západočeské univerzitě v Plzni vyvinuli novou moderní pomůcku pro rehabilitaci kolene. Obchvat Třemošné je znovu průjezdný, řidiči zatím projíždějí kivadlově. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Na Západočeské univerzitě v Plzni dokončili vývoj nové pomůcky pro rehabilitaci kolena. Zařízení sleduje nejen samotný pohyb kloubu, ale i to, co se při něm děje v mozku. Pomocí metody EEG měří míru soustředění pacienta, zatímco vestavěný motor řídí pohyb kolena v přesně nastaveném rozsahu. Pokračuje mluvčí univerzity Andrá Čandová.
3: Na vývoji se podílely 4 fakulty ZČU, které se zaměřily na správnost pohybu, snímání mozkové aktivity, design i výrobu části prototypu na 3D tiskárně. Bavorská Hochschule Deggendorf pak přidala motor, který pomáhá s ohýbáním a natahováním kolena. Pomůcka je momentálně ve fázi prototypu a čeká na certifikaci i vhodného investora.
2: Obchvat Třemošné na severním Plzeňsku je ode dneška znovu průjezdný. Skončily totiž práce na opravě mostní estakády. Zatím je ale provoz řízený kivadlově. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl vysvětluje proč.
4: Nadále však budou pokračovat práce na výstavbě nové okružní křižovatky na křížení silnic první a druhé třídy, které provádí soukromý investor. V místě stavby bude provoz na hlavním tahu veden kivadlově a to nejdéle do konce října.
2: Obchvat byl kvůli opravám uzavřený od poloviny května. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes 1 bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, která bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy z hnutí ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
5: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři. Sport.
2: Hned 7 českých reprezentantů bude na tenisovém Grand Slamu US Open hrát o postup do druhého kola. Pondělní program začne v New Yorku zhruba za hodinu. Jako první na kurt nastoupí Sára Bejlek proti Španělce Buxaové.
1: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno, kránu až skoro jasno a výjimečně se budou tvořit i mlhy. Teploty 14 až 10 stupňů. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno. K večeru se začne opět vyjasňovat. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky až velmi dobré, večer mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor, dejte za sjezdem ze silnice 1/27 na Plzeň Letice. Policisté tam došetřují nehodu dvou osobních aut, místo je s opatrností průjezdné. A s omezením provozu počítejte také na dálnici D5 mezi kilometry 92 až 99 ve směru na Rozvadov. V odstavném pruhu se tam pomalu pohybuje vozidlo údržby, i tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jídlo končí.
7: Končí, končí.
8: Já mám nalíkají.
9: Co je z toho zrudaná?
10: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
11: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
12: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
11: Nepůjdeš.
12: No, já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
11: No.
12: A je to strašně
11: a
12: veliká
11: za to
12: škola.
11: Ale ve škole?
12: No.
11: Že jim to tak zkazí.
12: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
0: Ano.
12: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté třídě.
0: Když se chceš bát dílo, můžeš skončit na vejšku.
12: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
0: třeba
12: vím.
0: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
12: Tak se budu těšit.
0: A třeba
12: těšit.
0: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Memoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře. A trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: Byl mě takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nejlepší, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytratil hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko. Farář Otík Ludě Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to je tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To
1: samozřejmě,
0: se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák, vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den, co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždyť to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, proslavu je vyškolil. Slepičin. Skopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Je to pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a trošky, není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, Tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře.

0: nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako proč ne, teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivý, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale někdy jsou to ale hodně zvláštní filmy.
0: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
0: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka, Juliette Binoche,
1: ano.
0: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
0: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
0: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení, a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
0: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe. Asi
0: tak to je prostě
1: jako, obdiv.
0: Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný.
2: Pojďte všichni, no,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Moriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no,
1: je to, je to ještě lepší, dobře.
2: A to by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano,
3: dobrý
4: slyšíme
3: večer.
4: Se, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím večer. Diváky politického hrašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už jsou ano.
6: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, my se vynasnažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer.
4: Ano, dobrý večer. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme. Na váš úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: Ne. Čím si připíjte vy?
4: No tak jo, si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady,
4: to máte jedno, pane Šimek. Nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, a je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude,
1: ano.
2: Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo. Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě, a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
1: v kolik, a ještě magonem, ne?
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
2: prosím? Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršova Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, A? Pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň.
5: Kultury od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím Patrika i pana Janča říkám.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní krávy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože
1: a to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál?
4: No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je...
1: Je to
4: přece,
1: podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: Ano, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás a k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Umoriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrónek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už rádio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi tého koně s tím Karlem.
1: Tak jste tady rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro díky. Ačko? Tak děkujeme. Děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči? No.
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je myslím v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. No to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu, tak já přece musím jít rychle. Aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku,
6: no rozumíte? Takhle, no. Oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo, no.
6: No. No. Rozumíš tomu?
7: Jo, no.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak jo, já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo. Napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Mě to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Národní ústav duševního zdraví otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro dospívající mládež. Vedení Kladna chce sloučit 3 mateřské a 1 základní školu. A počasí zítra zpočátku skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím ve věku od 14 do 18 let. A to například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se mohou...
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Je 17 hodin. Plzeň začíná renovovat kulturní dům Peklo. Tachov otevřel dětskou skupinu pro 24 dětí, zatím jich nastoupí 17. VZP nabídne mladým lékařům stipendia, mají pomoc obsadit místa, kde chybějí. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. V Plzni začíná oprava památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu má město vyčleněno 3,25 miliardy korun a potrvá zhruba 2 roky, říká technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.
4: Začne se přeložkami, potom se bude opravovat ten historický sál a střecha. Zároveň s tím se projektuje ta moderní dostavba podle výsledku architektonické soutěže a ta by mohla začít právě za 2 roky, až skončí ta první etapa. Její náklady budou teprve známy podle výsledku té projekční práce.
3: Celková rekonstrukce by měla skončit podle Pavla Bosáka kolem roku 2030. V Tachově v Pivovarské ulici poblíž sportovišť dnes otevřeli novou dětskou skupinu. Zařízení je určené pro 1,5 až 3 leté děti. Kapacita je 24 dětí, zatím jich nastoupí 17. Dětská skupina pomůže rodičům s péčí o děti a můžou se tak dříve vrátit do práce. Místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov popsala, jak nová budova vypadá.
5: Je to moderní stavba, má 2 podlaží, dole je herna, zázemí, šatna, výdejna, stravy a nahoře je obytné podkroví se zázemím pro personál, ale zejména s místem, kde budou děti odpočívat, spinkat.
3: Zřízení dětské skupiny v nové budově přišlo na 30 milionů korun. 19 milionů pokryla dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního plánu obnovy. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne mladým lékařům stipendia až 480 tisíc korun. Oznámil to předseda její správní rady Kamal Farhan. Peníze mají pomoc přilákat lékaře do oblastí, kde jich je málo. Podmínkou bude, že po získání atestace zůstanou v dané lokalitě alespoň 5 let. Pojišťovna chce do regionu přilákat až 315 doktorů. Na nedostatek lékařů v některých regionech podle Farhana reagují také kraje.
6: Například Plzeňský kraj vypisuje stipendia pro studenty vysokých škol, to znamená, že od 3. ročníku jim vyplácí 6 000 korun, pokud zůstanou u nás kraj měsíčně, a zdravotním sestřičkám 3 000 korun. Toto běží i v jiných krajích, samozřejmě ty částky se liší.
3: Stipendia jsou určená například pro praktické lékaře, pediatry nebo psychiatry. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna do posud zemřelo na českých silnicích 276 lidí.
1: Počasí.
3: V noci čekejte polojasno, kránu až skoro jasno a výjimečně se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno. K večeru se začne opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky až velmi dobré, večer mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: S omezením provozu počítejte na silnici 1/27 u Třemošné na severním Plzeňsku. Od kruhového objezdu až po Plzeňskou ulici se ve směru na Hromnice tvoří dlouhá kolona vozidel. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ano, je 5:05, začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. A tak vás mimo jiné v následujících minutách zavedeme na místo v Plzni, nazvané Nejsvětější trojice. Připomeneme si naše dnešní hosty, kteří nás zvali na nadcházející dožinky plzeňského kraje. No a tradičně zavoláme meteorologům, kterých se například budu ptát, jaké máme vyhlídky na babí léto. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Kateřina Jiřincová.
2: Příjemné odpoledne. Nový školní rok přináší pro řadu studentů prvních ročníků středních škol změnu v podobě přechodu do úplně nového kolektivu. S prolomením ledů, budováním týmové důvěry i navazováním neformálních vztahů s třídními učiteli jim proto pomáhají oblíbené adaptační pobyty. Jeden takový probíhá i v rekreačním areálu v Žehli na severním Plzeňsku. Co pro studenty organizátoři připravili, zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka.
3: Máme tady připravený opravdu našlapaný program a během něj zažijí celonulákou soutěž, kde máme 10 bodovaných disciplín a zítra nejlepší tým oceníme dortem.
2: Další podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za pár minut. S novinkami v dopravě musí od zítra počítat řidiči v centru Plzně. Oficiálně končí první etapa opravy náměstí Republiky, které už není dokola průjezdné a z prostoru před katedrálou je nově pěší zóna. Znovu také začíná platit zákaz průjezdu Prešovskou ulicí v úseku mezi Sedláčkovou ulicí a náměstím Republiky. Sedláčková ulice od křížení se Solní po Prešovskou ulici bude jednosměrná tak, že povede auta do Bezručovy ulice. Uvedl to náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN. Obec Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku se marně snaží vyřešit spor o hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Část jejího katastru leží v přísné druhé zóně ochrany, která zcela blokuje jakoukoliv výstavbu. Samospráva se ale nevzdává a nechala si vypracovat vlastní botanický posudek. Víc poví starosta Miroslav Hakl.
4: S tím posudkem uděláme další krok směrem k ministerstvu životního prostředí, nebo já nevím, jestli to dospěje až k stádiu, že se s tím obrátíme na soud. My to chceme hlavně zlegalizovat. To, co je ve skutečnosti, chceme, aby bylo i v té mapě.
2: Víc přineseme přibližně za půl hodiny. Plzeň před začátkem školního roku úspěšně dokončila rozsáhlou přístavbu na 13. základní škole v Habermanově ulici. Prostory školy se díky tomu rozšířily o 11 tříd a 2 pohybové sálky. Projekt vyřešil dlouhodobý nedostatek odborných učeben, které budou nově zaměřené na výuku přírodovědných předmětů, informatiky, jazyků a polytechnické výchovy. Výrazného posílení se dočkalo také sportovní zázemí. Podle radní pro školství Lucie Kantorové z hnutí ANO navíc prostory najdou využití i mimo vyučování, kdy budou sloužit sportovním klubům a zájmovým sdružením.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Nový školní rok startuje a někteří prváci ze středních škol využívají možnost absolvovat takzvaný adaptační kurz na začátku studia. Třídy tráví několik dní společným programem mimo školní lavice, aby se lépe poznali. Kurz střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni probíhá v rekreačním areálu v Žihli na severním Plzeňsku. Zajel se tam podívat i náš regionální stopař Jiří Trnka. Poslechněte si, jak to na takovém rodiči placeném pobytu vypadá.
2: Právě se nacházíme v Žihli, v rekreačním areálu Poustky a jsme na seznamovacím kurzu VOŠ a SPŠ Plzeň.
3: Říká Honza Majer, učitel, co je filozofií těchto adaptačních kurzů?
2: Seznámit nové žáky naší střední školy, tak aby z nich vznikl fungující kolektiv.
3: Organizátorka Lucie Charvátová, jak to jde dneska?
4: Výborně, máme krásné počasí a všichni jsou pozitivně naladěni, takže to jde výborně.
3: Co byl ten první úkol, který studenti budoucí dostali?
4: První úkol je naučit se jména spolužáků, to je základ.
3: A jde to?
4: No nejde, ale trénujeme.
3: Tady teďko nechci, aby to znělo nějak divně, ale na sebe saháte. Má to nějaký význam?
4: No jasně, tak když budou 4 roky spolu, budeme jezdit třeba na výlety, budeme pod stany, to jako do té party patří. Takže nikoho nenutíme, ale samozřejmě takhle se z nich stane dobrá parta.
3: Kucí, vy jste přijeli z Mariánek. Ano. Už znáte svoje jména navzájem?
5: Ano, známe.
3: S jakými pocity jste se měli?
5: Byl jsme zvědaví, jaký to tady bude.
3: Tomáš přijel odkud?
6: Z Přeštic.
3: A cože elektro?
6: Elektrika, tak to je v podstatě ve všem, takže mě napadlo, že půjdu na elektro.
3: Já toho vím hodně o elektrice, třeba, že se z ní za jízdy nevyskakuje. Mimochodem, jedním z učitelů této školy, Ondřej Kapic. Ondřej, vy tady nemáte skoro žádná děvčata?
7: Skoro žádná ne, protože jsme přeci jenom převážně klučičí škola, protože ty obory, které jsou tak hlavně, nebo které nabízíme, osloví v převážné většině chlapeckou část, ale taky by se tu našly určité výjimky v každém oboru.
3: Trendem posledních let jsou i děti z Ukrajiny. Kolik tady máte letos?
7: Na tomto druhém běhu nemám úplně přesně číslo, ale na prvním běhu, že máme dvouběhový, tady ten kurz, bylo přes 30 dětí z Ukrajiny. Je to určitě důležité a navíc je tam pro ně ten handicap buď už i jazykový, ale i kulturní, ale hodně se dá stáhnout právě díky tady těmto kurzům.
3: Mě to připomíná tábor, chlapi. Hrajete večer na kytaru?
7: Na kytaru nehrajeme. My máme večer úplně jiné aktivity, které s kytarou nemají co dočinění, ale řekl bych, že jsou možná lepší. Taková hororová noční aktivita, kdy se ověří, jak jeden druhýmu věří. Zavážou si oči, pustí se strašidelná hororová hudba a úkolem je projít terén, který neznají, ve tmě se závazenýma očima, ruku v ruce. A to je ta haptika, kterou oni tady teď trénujou. Nebát se dotknout jeden druhého, ano.
3: Vy jste dvě Veroniky, vy jste tady asi jediné holky v celém mužském kolektivu, že ano?
8: Ano,
5: no, jo.
3: Studenti jsou tady na tom adapťáku 2 dny. Co se vlastně během těch 2 dnů stane?
2: Máme tady připravený opravdu našlapaný program a během něj zažijí celou nulákou soutěž, kde máme 10 bodovaných disciplín a zítra nejlepší tým oceníme dortem.
3: A poznáte ve škole, že se z nich stal kolektiv?
2: Jasně, to vidět hned od začátku prvního dne.
3: Ze Žihla Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: počasí.
1: Tak po ranních deštích a bouřkách se nám opět vyčasilo. Jak to tedy teď vypadá, ptám se Jany Adamovské z Meteorologického ústavu. Jano, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak teď nám slunce svítí, je takové polojasno až oblačno a slabé přehánky se objevují, velmi slabé přehánky, dá se říct, se objevují jenom na jihu regionu.
1: Tak co čekat v noci a zítra? Jak to bude vypadat dál?
2: V noci bude většinou polojasno, na západě kraje a na jihu se při přechodně zvětšené oblačnosti může ještě za začátku a v první polovině noci objevit ještě nějaká ta přehánka. K ránu se pak výjimečně mohou tvořit i mlhy a teploty nám budou klesat k 11 stupňům. A zítřejší ráno bude polojasné, během odpoledne, tedy dopoledne a odpoledne pak přechodně bude přibývat kupovitá oblačnost a bude převažovat oblačno a k večeru se nám začne opět vyjasňovat. Dneska jsme v maximech naměřili 25 stupňů, zítra bude o stupínek chladněji a na horách bude až 20 a vítr bude trošku slabší než dnes. Bude foukat mírnýho západního rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Takže taková pohoda, klídek. Já vůbec myslím, že bychom si po těch prázdninových extrémních teplotách zasloužili takové hezké, mírné, babí nebo tereziánské léto. Můžeme se nějak těšit, jaké jsou vyhlídky?
2: Tak na to babí léto si počkáme ještě na konec září a v průběhu října. Takové to na to pravé babí léto, jak se říká. A teď ten týden bude poměrně klidný, s výraznější srážky. Čekáme jen v sobotu, když se dívám na ten desetidenní výhled. A teploty se budou od pátku zvyšovat a v neděli bude tak 28 a potom v pondělí se čekají i třicítky.
1: Říká Jana Adamovská, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.

0: Je půl šesté a jedna minuta, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň a možná víte, že se blíží další ročník dožínek plzeňského kraje. Kde bude letošní tradiční oslava úrody probíhat a na jaký program se návštěvníci mohou těšit? Na to se dnes dopoledne v živém vysílání ptala našich hostů moderátorka Michaela Vondráčková. Ve studiu byly Helena Kapicová z Krajského úřadu plzeňského kraje a také Pavel Vondráček ze společnosti Úhlava.
1: Je to v sobotu 5. září na hradě Švihov. Od 10 do 16 hodin vstupné je zdarma, takže zveme všechny letošní ročníky prostě mimořádném prostředí hradu Švihov.
2: Jak se vlastně vybírají ta místa pro dožínky? Protože vím, že každý rok je to jinde, letos tady na hradě.
1: Vždycky se snažíme najít nějaké atraktivní místo, které bude hezké. A minulý rok jsme byli v Manětině, mělo to velký úspěch a říkali jsme si, no, nějaké takové jako historické, mimořádné prostředí, ať je to zámek nebo hrad, je to velmi lákavé, tak právě vznikl Švihov.
2: Tak letos tady na Švihově pan ředitel Pavel Vondráček, kolika ročníků už se účastnil dožínek? Nebo to bude premiéra?
3: Ne, opakovaně. Regionální potravina jako soutěž je 17. ročník, ale vím, že v těch prvních letech jsme ve spolupráci s Plzeňským krajem pořádali festival regionální potraviny a až těch posledních, teď neřeknu přesně kolik, ale možná 6-7 let už to je, tak se účastníme právě dožínek, kde probíhá ocenění vítězných regionálních producentů.
2: Dobře, tak pojďme tady k letošnímu programu. Viděla jsem, že bude opět velmi bohatý. V kolik hodin máme být na místě, aby nám nic důležitého neuniklo?
1: Program se odehrává jak v areálu hradu, a i v jeho okolí. A tam bych možná začala, protože před kulturním domem v 10 hodin právě tam uvidíte ukázky dožínkové vazby, zdobení koní, ochutnávky regionálních potravin, bude tam folklorní soubor Šumava a Šumavánek. Děvčata budou rozdávat zdarma sladké koláče, takže
2: už jenom
1: tam,
2: to je
1: lákadlo. Ano, už to je. To je velmi hezký. A právě od tam tak do toho kulturního domu vyrazí v 11 hodin 15 minut dožínkový průvod. No a půjde se na pódium. No a nebo o 10 hodin můžete být u pódia a právě tam bude dechovka Skalanka Sklatovská a potom oceníme zemědělce z plzeňského kraje, ty nominuje Krajská agrární komora Plzeň a Asociace soukromého zemědělství Plzeňsko. No a mezi tím už dorazí právě ta dožínková ceremonie, ten průvod, a vy můžete být součástí, pokud od toho kulturního domu vlastně půjdete, a předáme vlastně dožínkový věnec, kytice, a že bude se žehnat pak také úrodě. Je to velmi krásné a velmi bohaté. Já vždycky beru svého syna, aby byl prostě u toho, aby viděl, jak ta tradice, jak to dřív vlastně celé bylo.
2: Navíc jsou z toho nádherné fotografie, které vás pak mohou těšit ještě velmi dlouho. Já se ještě zeptám, vzhledem k tomu, že to tady probíhá v takto krásném prostředí hradu Švihov, budou o tomto víkendu probíhat i prohlídky Švihova?
1: Ano, budou. Bude to oživený hrad. Prohlídky hradu budou zdarma a budou tam i dobové postavy, takže bude tam nenasytný mnich, hradní paní, vědma, mistr Kat. Souboje tam uvidíte, výuku šermu a krčma tam bude s bylinkářkou, vědma tam bude kuchařka, středověké recepty. Nahlídnete do ložnice hradní paní, středověká kuchyně, dobová slavnost. Bude toho opravdu hodně, takže já doporučuji přijet.
0: Helena Kapicová z Krajského úřadu plzeňského kraje a Pavel Vondráček ze společnosti Úhlava vás zvali na dožínky plzeňského kraje. Celý rozhovor s nimi si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
4: Den v kraji.

0: Obec Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku se už 2 roky marně snaží vyřešit spor o hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Část jejího území totiž leží v přísné druhé zóně ochrany přírody, kde se nesmí nic stavět. Samospráva si teď nechala vypracovat vlastní botanický posudek a na jeho základě je připravená jít s ministerstvem životního prostředí i do soudního sporu.
1: S nezávislým místostarostou Nových Mitrovic Martinem Řehořem jdeme po cestě v chatové osadě.
2: Ta cesta papírově neexistuje.
1: Chaty i cesta tu přitom stály desítky let.
2: Já si myslím, že ten štěr, který tady je tady docela dost dlouho.
1: Dnes je oblast ve druhé zóně s přísnou stavební uzávěrou. Podle katastru tak cesta oficiálně vede po chráněné louce, přestože slouží jako jediný přístup k nemovitostem.
2: Tady se právě nacházíme v druhé chráněné zóně, přísné, jenom narovnat skutečný stav s papírovým neskutečným stavem.
1: Pravidla druhé zóny ochrany přírody se týkají také zemědělce Jana Kováře.
3: Abych mohl hospodařit, tak potřebuji nějaký zázemí. Potřeboval bych zimoviště, abych měl kde zimovat krávy.
1: Podle ministerstva životního prostředí má ale zemědělec v oblasti povolené už 2 stavby pro skot, které plně nevyužívá. Rezort navíc zdůrazňuje, že obec si z úřady dopisuje bezvýsledně už 10 let.
4: Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli změnu zonace chráněné krajinné oblasti Brdy neprojednává.
1: Říká tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
4: Pro jakoukoliv změnu musí existovat zásadní odborné důvody.
1: Právě kvůli zamítavému postoji ministerstva se vedení obce rozhodlo zadat odborné firmě vypracování vlastní botanické studie území.
5: S tím posudkem uděláme další krok směrem k ministerstvu životního prostředí.
1: Doplňuje nezávislý starosta Miroslav Hakl.
5: My to chceme hlavně zlegalizovat. Nikdo se s tím nějak nezabýval, přijde mi, že to bylo udělané od stolu. A nevím, jestli to dospěje až k stádiu, že se s tím obrátíme na soud.
1: Myslí si starosta Miroslav Hakl a Jan Kovář ho doplňuje.
3: Je třeba najít nějaký kompromis, protože my tady budeme žít a my vlastně se o tu krajinu staráme.
1: Výsledky posudku bude mít obec k dispozici v nejbližších dnech. Dokument jí pak poslouží jako podklad pro další jednání se státní správou. Z Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
7: Rád bych si koupil cukrovou

0: No a teď vás zavedeme na jedno zajímavé místo. Víte, kde se v Plzni říkávalo u svaté trojice? Nachází se na jedné z hlavních tříd v Plzni. Mnozí kolem něm procházejí a projíždějí bez povšimnutí, přestože svého času bývalo poměrně významné. Pojí se k němu i následující pověst.
1: Kdysi stála na rohu Borské silnice a Klatovské cesty kaplička. Byla zřejmě barokní a byla v ní socha svaté trojice. Po dlouhý čas se o ní nikdo nestaral a kaplička se rozpadla a zůstala jenom samotná socha. A prý od té doby zapřísahali Plzeňáci, že tady potkávali v podvečer vždycky jakousi šedou postavu, která k té kaplice chodila, sbírala po okolí postrácené klasy, tedy v době asi sklizně, a dávala je právě k té soše. A pak vždycky zmizela.
2: Ta kaplička, která se měla rozpadnout, tedy tehdy ještě nebyla součástí Plzně.
1: Ne, ta byla na úplném okraji daleko od města. Byla to taková mentální hranice, slušný Plzeňák už dál nešel, pokud nešel obdělávat pole.
2: Dodnes tady máme památku, která připomíná význam tohoto místa.
1: Je to sousoší svaté trojice. Ta je teda novější než ta původní památka, ale připomíná právě historii tohoto konkrétního jednoho místa ve městě.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

Dnešní den v kraji se chýlí ku konci. Ještě připomenu, že zítra je první den nového školního roku. V našem vysílání proto navštívíme základní školu v Plzni na Doubravce, kde mají nové prostory pro žáky. Podíváme se i do Žinkov na jižním Plzeňsku, kde od 1. září bude fungovat odloučené pracoviště speciální školy Merklín. Redaktora budeme mít v ulicích Plzně, kde bude sledovat dopravní situaci u škol. No a také vás pozveme na další ročník slavnostního divadelního průvodu Vendelín. Teď už za chvíli po zprávách Dechovka, pořad Muziky muziky a Roman Stupka vám přeje i nadále příjemný poslech.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzně na Skvrňanech bude v ulici Terezie Brzkové nové parkoviště. Škola v Konstantinových Lázních na Tachovsku má v podkroví novou multifunkční učebnu. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. 3. plzeňský obvod začíná budovat nové parkoviště v ulici Terezie Brzkové na Skvrňanech. Bude mít 114 parkovacích stání a nahradí současné provizorní parkoviště. Práce mají být hotové do konce roku, říká starosta 3. plzeňského obvodu David Procházka z Hnutí ANO.
2: To parkoviště, který se ukázalo, že je využívaný i v té omezené podobě, které bylo jako nouzové parkoviště, a myslím si, že v tom módu, v kterém ho budeme stavět, tak pomůže jako i odlehčovací parkoviště přes den pro dojíždějící.
1: Žáci v základní škole v Konstantinových Lázních na Tachovsku budou mít od zítra k dispozici novou multifunkční učebnu. Vznikla v podkroví školy a stála zhruba 12 milionů korun. 8,5 milionu pokryla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Víc poví starosta Karel Týzl, zvolený za KDU-ČSL.
3: Na jaře jsme ještě dovybavovali a teď vlastně začne sloužit už plnohodnotně studentíkům. Je to zajímavý prostor, takový multifunkční. Učebna tam bude sloužit pro počítačovou výuku, ale i nějaké výtvarné a podobné aktivity.
1: V rámci stavby učebny vznikly ve škole i nové toalety a sklad. V areálu základní školy v Nepomuku na Jižním Plzeňsku je nové fotbalové a atletické hřiště. Kdo bude areál využívat, upřesňuje nezávislý místostarosta Pavel Motejzík.
4: Je to dáno do předběžného využívání hlavně škole a taky místním spolkům. Postupně bude stanoven harmonogram využití a provozní řád, kdy se budou moct i jednotlivci registrovat a tento areál využívat.
1: Náklady na stavbu areálu byly přes 30 milionů korun, z poloviny je pokryly dotace Národní sportovní agentury a Plzeňského kraje. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO vyzval ke spolupráci státy Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bleckém strategickém fóru ve Slovensku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie. Sport. Fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál před 4 lety mistrovství světa a dvakrát byl ve finále. V letech 2021 a 2024 se radoval také z titulu na šampionátech Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami.
0: Počasí.
1: V noci čekejte polojasno, kránu až skoro jasno a výjimečně se budou tvořit i mlhy. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. A zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno a k večeru se začne opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky až velmi dobré, večer mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na dálnici D5 kolem 117. kilometru ve směru na Rozvadov, nedaleko sjezdu na Benešovice. Na vozovce tam leží nějaký kus plastu, projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
5: Příjemný a ničím nerušený poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnešní pořad bude věnován vynikající zpěvačce, divadelní herečce a dlouholeté hvězdě muzikálového souboru divadla Josefa Kajetána v Plzni, paní Stanislavě Topinkové-Fortové, která 20. srpna 2026 oslavila půlkulaté životní jubileum. My jí nadcházející půlhodinkou k tomuto výročí popřejeme a jak jinak než jejími krásnými písničkami, které natočila s nejpřednějšími dechovými kapelami. Za doprovodu Šťáhlovské šestky si nejprve Stáňu Topinkovou poslechneme v písničce Komeníček z náměstí, pod kterou jsou podepsáni autoři Jaroslav Kohout a Ladislav Nuzhardt.

Stáňa Topinková-Foštová se narodila v Plzni a již od dětství docházela na hodiny zpěvu k někdejší solistce plzeňské opery Stele Jarolímové. Ta poprvé přivedla malou Stáňu do plzeňského rozhlasu, kde už jako sedmiletá natočila společně se Zdeňkem Bláhou své první snímky. V téměř 11 letech vystoupila na galavečeru Sokolovského písňového festivalu solově s písničkou Máme rádi zoo a to už vše nasvědčovalo tomu, že Stáňa se stane profesionální zpěvačkou. Byla přijata na Pražskou státní konzervatoř, kde v roce 1982 absolvovala představením Mamcel Nituš. Písničku Prstýnek z lásky od Williama Béreše a Josefa Zajíčka zaspívá Stáňa Topinková společně s Jiřím Staňkem za doprovodu pražské třináctky Miloslava Říhy.

Hned po úspěšném dokončení studií na konzervatoři v roce 1982 získala Stáňa Topinková-Forštová angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde krátce na to byla obsazena do hlavních rolí například v muzikálech Kabaret nebo Zvonokosy. Mohla také navázat na další spolupráci s Plzeňským rozhlasem. Zde kromě folkloru natáčela s předními plzeňskými dechovými kapelami, kterými byly například Lesanka Václava Palečka, Plzeňačka, Borovanka a také Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila. Ta dala vzniknout vyhledávanému pěveckému kvartetu, který se s ní pravidelně objevoval nejen na jejich nahrávkách. Jan Ježek, Jiří Bárta, Jitka Koutecká, Stáňa Forštová. A dvě zmíněné dámy nám nyní přednesou slavný valčík s hudbou a textem Václava Bláhy Sukínka a po ní ještě za doprovodu Lesanky lidovou Oře Ořešina. Ty budou důkazem toho, že se jim spolu podle Stáněných slov zpívalo opravdu báječně.

V roce 1988 přijala Stáňa Topinková nabídku angažmá do hudebního divadla Karlín v Praze. Zde si zahrála například Fanny v muzikálu Funny Girl nebo Káču v divotvorném Hrnci. Zároveň spolupracovala s divadlem Semafor a stala se solistkou ústřední hudby armády České republiky. Její univerzální pěvecký talent začaly brzo vyhledávat i přední pražské dechové orchestry. Natáčela a vystupovala s českou muzikou Josefa Charváta, dechovou hudbou Antonína Votavy nebo Eduarda Kudeláska a se slavnými zpěváky tehdejší doby, Josefem Zímou, Josefem Opltem nebo Karlem Gultem. Stáňa Topinková se objevovala také v televizních pořadech, ať už ve slavné Vlachovce nebo v pořadu V Praze bejvávalo blaze. V roce 1994 končí její pražské angažmá a vrací se zpátky do plzeňského divadla, ve kterém dodnes slaví velké úspěchy ve svých rolích. Ke Stáně se u mikrofonu připojí Ivan Trnka a zaspívají nám písničku s hudbou Josefa Stelipského na text Jarky Motla a Saši Razova Don Fernando. Hraje dechový orchestr Eduarda Kudeláska.

Stáněným celoživotním pěveckým a jevištním partnerem se stal Jan Ježek. Poznali se už jako děti na hodinách zpěvu u paní profesorky Jarolímové, poté se potkávali na Pražské konzervatoři a hráli spolu jak v Plzeňském divadle, tak i v Hudebním divadle v Karlíně. Krom toho spolu natočili desítky dechovkových písniček s nejrůznějšími kapelami. My si od nich poslechneme polku Už se ta lípa zelená. Hudbu napsal František Živný a text dodal Ladislav Jacura. Stáňu Topinkovou a Honzu Ježka doprovodí dechová hudba Antonína Votavy.

motivoval již od mých studentských let a o to víc mě potěšilo, že přijala moje pozvání a natočili jsme v duetu dvě písničky na mé profilové CD. Jednu z nich vám teď nabízím. Je to valčík Antonína Ulricha s textem Zdeňka Svěráka V zámku nad vodou a doprovodí nás plzeňská dvanáctka Jaroslava Tachovského.

Táňa Topinková-Forštová byla celkem pětkrát nominovaná na cenu Thálie a v roce 2003 dokonce toto nejprestižnější divadelní ocenění získala za roli v muzikálu Pokrevní bratři. Nadále zůstává jednou z nejvýraznějších osobností nejen plzeňské divadelní scény a já věřím, že tomu ještě tak dlouho bude. Poslední dnešní písničku Muziky hrajte nám zaspívá Stáňa společně s Pavlem Trávničkem a doprovodí je Šraml Vladimíra Truce. Milá Stáničko, přeji ti jen to nejkrásnější a z celého srdce ti za mě i za všechny diváky a posluchače děkuji. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky se těší Jan Šimůnek.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Před námi je půlhodinka vyměřená pro špalíček lidových písní. Brambory, erteple, zemáky v kuchyni našich předků mývaly vždy pevné místo. Jaké dobroty z nich naše prababičky dokázaly vykouzlit? A objevují se i v lidových písničkách. Odpověď přinesou následující minuty. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak tedy na úvod se sluší říct, že brambory se do Evropy dostaly z Jižní Ameriky a v Čechách se objevily už počátkem 30. let 17. století. Nejprve ovšem jako vzácná okrasná rostlina v klášterních a panských zahradách. Hlízy brambor se zpočátku používaly jen ve šlechtických kruzích jako vybraná lahůdka a trvalo dost dlouho, než se pěstování brambor všeobecně rozšířilo a než se brambory staly potravinou širokých vrstev. Z dochovaných údajů z konce 18. století víme, že se tehdy jedly brambory samotné, pečené v ohni, v popelu nebo v peci, vařené a nebo smažené na slanině nebo na másle. Hojně se také přidávaly do chlebového těsta a dělaly se i bramborové kaše.

V dnešním špalíčku si povídáme o bramborách v lidové kuchyni našich předků a našla jsem také zajímavou poznámku o tom, že zpočátku lidé měli k bramborům nedůvěru, a to hlavně z neznalosti. Stávalo se totiž, že místo hlíz jedli zelené kuličky, semeníky, a nebo používali staré naklíčené brambory a následkem toho onemocněli. Postupem času se ale brambory už natrvalo usadily v lidové kuchyni a vznikala tak i nová jídla mnoha názvů, třeba kucmoch, pečenky, chlupačky, strouhanec, bác, škubánky, šulánky a řada dalších.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný bramborům v lidové kuchyni. Jejich využití bývalo široké, tak třeba brambory pečené na plátky byly pečenky nebo lípánky. Oloupané a nakrájené se přidávaly do polévek a když převládly, vznikla polévka bramboračka nebo také bramborka. Hustší než polévka byla bandorka nebo kucmoch. Ze strouhaných syrových brambor s přísadou mouky se lžící vykrajovaly a do vody pouštěly noky, halušky a samozřejmě také knedlíky.

Tak a ještě se zastavme u bramborových placek, které v lidové kuchyni našich předků mívaly také své pevné místo. Pekly se ve všech oblastech Čech, Moravy a Slezska, a to pod nejrůznějšími názvy. Cmundy, sejkory, jabkance, pokrouty nebo bramborák. Pokud se stejné těsto peklo na vymaštěném pekáči, někdy i s přísadou mléka nebo ovoce, vznikla bramborová nadívaná, strouhanec, mazanec, žit anebo bramborová bába. No a jaké je vaše oblíbené bramborové jídlo? Možná také opatrujete nějaký dobrý bramborový recept ještě po vaší babičce a třeba vás i dnešní folklorní půlhodinka inspirovala k tomu, co si zítra dáte k obědu nebo k večeři. Loučí se s vámi a hezký večer přeje Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V jednosměrné Sedláčkově ulici v centru Plzně od zítra platí opačný směr jízdy. Ministerstvo pro místní rozvoj má podle návrhu v příštím roce hospodařit s o 10 miliardami nižším rozpočtem. A zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno, teploty do 24 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun méně. Letos hospodaří se zhruba 30 miliardami.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší, třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
3: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
2: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
4: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší než jsem předpokládal, ale zároveň jsem změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
2: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: S novinkami v dopravě musí od zítra počítat řidiči v centru Plzně. Oficiálně končí první etapa opravy náměstí Republiky, které už není dokola průjezdné a z prostoru před katedrálou je nově pěší zóna. Znovu také začíná platit zákaz průjezdu Prešovskou ulicí v úseku mezi Sedláčkovou ulicí a náměstím Republiky. Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN upozorňuje i na další změnu.
5: Od 1. září v okamžiku ukončení té stavby dochází k otočení jednosměrky Sedláčkové ulici a to umožní plynulejší odjezd vozidel z téhle historické části do okolních ulic.
1: Sedláčková ulice od křížení se Solní po Prešovskou ulici bude jednosměrná, takže povede auta do Bezručovy ulice. V Plzeňském kraji bylo na konci loňského roku 159 zařízení sociálních služeb s víc než 5200 lůžky. Téměř dvě pětiny tvořily služby s celoročním pobytem. Nejžádanějším druhem pobytových služeb byly domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro zdravotně postižené. Počet míst v seniorských domech a v domovech se zvláštním režimem meziročně vzrostl o 215. U domovů pro zdravotně postižené se nezměnil. Informace dnes zveřejnila pobočka Českého statistického úřadu.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová prošla do druhého kola US Open. Rakušanku Krauzovou přehrála 6-3 a 6-0. Dále jde také Marie Bousková, která ve dvou setech zdolala Jacque Motovou z Francie.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku polojasno nebo až skoro jasno, během dne až oblačno a k večeru se začne opět vyjasňovat. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách kolem 18. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky až velmi dobré, večer mírně nepříznivé a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 46. kilometru ve směru na Plzeň mezi sjezdy na Cerhovice a Mýto na Rokycansku. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsal nám konkrétně pan Jaroslav Mandlík, že je prostě ze staré školy a že ho občas něco praští do očí, jak se říká v různých článcích. Z jednoho tady cituje. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: No, prostě mu jde o to a často se s tím setkáváme i my. Často se nad tím zamýšlíme, jak to je s tím pomoci. Pan Jaroslav píše, že všude už dnes čte moct, že už ta slovesa s tím koncem, kde je i, neregistruje, ale že by je měla radši. Tak kde je pravda?
2: Začneme asi tím, že to není chyba, že je tento tvar moct, pomoct, případně tvar můžu, pomůžu, že jsou tyto tvary považovány za hovorové spisovné. A proti nim jsou ty neutrální, dnes už částečně jako knižní pociťované tvary. Moci, pomoci, mohu, pomohu.
1: Kromě toho ještě můžeme říct můžu místo mohu a už je to doslova takový propletenec. No, řeknu vám upřímně, často jsem taky ze staré školy, ale už bych asi neřekl moci. Prostě je to taky trošku generační záležitost, ne?
2: Určitě a dokonce máme více sloves, která neskončí na to t v infinitivu a dříve byla na i, například péct, péci. A kodifikátoři vyjadřují názor, který nezbývá nám než přijmout, že u sloves typu péct, například se ty tvary péci a peku například považují už za příslušející k vyššímu stylu, neboli že mají ten příznak knižnosti. Kdežto u slovesa moci, moct, stále ještě mluvčí pociťují příliš tu hovorovost, takže tohle sloveso, přestože systémově patří do té skupiny jako péct, tak je z nějakého důvodu ještě stále bráno bez toho knižního příznaku.
1: Jako nezastaralé.
2: Takže posluchač pan Mandlík, který nám napsal, má pravdu v tom, že to ještě není univerzálně přijato jako neutrální spisovný tvar, ten infinitiv u tohoto slovesa.
1: Takže sečteno podtrženo, za takových 20 let bude slovo moci znít, jako kdybychom dnes řekli prosíti.
2: Například, ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 000. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Mýty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby vzkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Teďka budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujediněle, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá, takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografie, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně nejhorší je právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy. A teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr fotografie, na který se zaměřuju a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý. A hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovaly takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový hrdiny. Ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit. No.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako vlastně jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: To
1: musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, té dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežiju, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takový fotky se snažím, dávat do svých knih. No a snažím se prostě

0: z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopis
2: už umřel.
1: Už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou
2: dobu. A časopis vlastně. Bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. Hmm. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To je to správné slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. Na ty cesty nevodil. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normálně na normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takových mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografují sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, v jakém okamžiku, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. Mm-hmm. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na tu výstavu může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě změnit, o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No
1: je,
2: ale
1: je to tak.
2: Nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopů, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít
1: zadarmo
2: nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bez zesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem a tak, ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat. Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Oto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
5: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sadskou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton. Ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, teď znám.
5: To byla moje maturitní otázka na uměleckoprůmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouho letou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka, slavná židle z ohýbaného dřeva, nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos, Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvator Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi, ručně vyráběné po generaci pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako Nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později, v roce 1861, v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou výrobní, pak v červený jsou právě kontroloři kvality. V oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku. A v zelených chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme v pařící kádi při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny. Vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Teďka dejte tu ruku tady. Dejte sem, no, tak, tady.
14: Ano, tak, jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem. Tak to přidržíte.
16: Teďka přiložím tam cifle. Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady.
7: Dej pryč.
14: Jej, do toho, držte to těžký. Ruku.
16: Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme.
16: Tak zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a to... A musím se dostat do těch drášek.
16: Ano.
7: A pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížu.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, stačí, výborný.
14: Dík. Já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
9: Takže to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
9: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Odstín je napsaný nahoře nad tou kádí a ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče.
14: Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku. Zase je vysušení. No a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také testování. Máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
9: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michal Tonet s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
17: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.

0: 1954 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem, židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná čtrnáctka vypadá?
1: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
2: Židle číslo 14 se skládá ta základní verze celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, 2 přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
0: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
1: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
2: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
0: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
1: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
2: Z dalších zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že v roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
0: ale možná

0: Na, nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
1: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvědomování dělnictva. A dělník, který by chtěl odebírat i časopisy a dokonce časopisy sociálně demokratické, může být jist, že z továrny bude vyobcován. Za takových okolností není pak ovšem dělník považován za člověka, nýbrž za věc, s kterou už dle vůle pánů lze nakládati. A jakého stupně zhovadilosti pak surovec, jenž podobnému neuvědomělému lidu vládne, může dosáhnouti, o tom podává pochmurnou zprávu bývalý ředitel továrny Tonetovi v Bystřici, jenž sprznil přes 100 dívek a žen v továrně té pracující. Avšak dotyčný pan ředitel nebyl pouze prznitelem žen a dívek, on také v továrně organizoval špiclovství. A pod dojmem špiclovství toho trpí dělnictvo zde dodnes. Jeden druhému prostě nedůvěřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
0: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
2: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
0: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
3: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, ona je to každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
0: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
3: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
0: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
2: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
2: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
4: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
2: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
8: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti.
1: Sport.
0: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha, pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem, na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč. Možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabal.

0: je...
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižinách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o 2 dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižinách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stoustnutí baštila o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak, jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy brož, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil a já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je. Ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko,

vlaječku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes, tady Francis, slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil, jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem, a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře,
že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů,

listů ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál jí flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblázků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky,
statisíce netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenunká nit a na té niti byla jí jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota hotel a když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk. Plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma, prosím, do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
tak jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak. A tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na hábřicha.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přelečel mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci, a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitanček a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já. Je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače Noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: No, tak nespůsobilo to nám nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepete si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on mě se prostě oddělil od 20 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něj i podobný, měl tu samou bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem se lekla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale ne, ale on naopak, když se stalo manželovi něco podobného, byl v obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte. A tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla. A taky plácu pořádku, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a říkali, že mysleli, že se ostudu propadne z toho pátou patra i dolů.
0: Vrátila mu to?
1: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
0: A to už manžel vím, nezmiňoval, že chápu.
1: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale, ty jsou tak dokonale prysvě, že jsem někdy, jako jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic, nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička. Ale určitě, ty jsi z Velkých Karlovy za to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně. A to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě. No a taky mě prostě říkal jménem, na které já jsem neslyšela, že. No a taky byl tak dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak. Všechno se dělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné a mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
0: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
1: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
0: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, pokud by byly všechny 4.
1: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář. No a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
0: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: František na rozhlas.cz/Linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho. Tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ty moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já jsem stará osoba, 85 let, a pak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s tím
1: mladý
0: spletla,
1: děvče, ano.
0: Zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje nebo šáliny brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsem Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě Borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla se mnou, jsem měla hrůzu, že v Bytýšce potkám paní Vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Je, tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mně nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do křichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál no, se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři. Čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to. A teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatrubil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček úplatek po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jako jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: No. To je skoro, ano, to je skoro stejný. A jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to tu, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v

0: že se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
1: Tak máme podobné účesy, no, tak všichni.
0: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu a najednou zjistím, Ježíš Maria, teď to zase není ona, a tak hledám další. Ona seděla v autě a říká, co jsi zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no, jdete za lepším, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
1: Ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají, ty moderní auta, jako elektrický holicí strojek. No,
0: no tak... Ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak. To auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
1: Já to zrovna chtěl říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto snít, to vaše s něčím nějakým jiným nepletla.
0: Taky si myslím, že jo, dobrý, jo.
1: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
0: Taky, dobrou noc.
1: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj. A já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byly si tak podobné?
1: No. Jo, přesně.
0: No ale počkejte, já vás přerušil. Zkuste to hezky od začátku jako příběh. Já rád poslouchám příběhy.
1: No, šel na preventivní prohlídku a měl dostat, myslím, že tetanovku nebo proti něčemu prostě, no, měl dostat prostě nějaké očkování. No a najednou z ničeho nic, prostě si spletl svou ženu s tou sestřičkou. A on prostě řekl, ona se jmenovala jinak, mě jmenovala se asi Tereza, a to je jedno, jak se jmenovala. No a namísto svojí ženy řekl jméno tady tý. No.
0: Takže sestřičce řekl jménem manželky? A přece musel ano, vědět, že manželka tak. Není sestřička.
1: Ano.
0: Jak se to... V tom bude něco zašitého ještě víc a vy to nechcete přiznat. Jak to bylo?
2: No, on jakoby den předtím už v té nemocnice jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo. Manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: No to se nedivím. No. To se nedivím. Kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
2: Pořád je.
0: Jo? Mám takový pocit, že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
2: Taky děkujeme.
0: Záměna. Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny. Ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem měla prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodonině. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběř do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mi zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá, trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku, a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že byste prodal, mě ho nemzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím, já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako, a teď on se mě zdal tak šileně povědomé, jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodával, on se usekl.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nejmladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty a vůbec neví, ale jenom, že to litváří, jo. To, kdyby chtěl udělat, tak to neprovedete, to by nedokázal jste, jo. A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám, ta to ještě dovršila taky. A ta mladší nevím, ta co, ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla, takže Byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaku na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbo propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednou, oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister stala někam šel, starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. Teď to, my se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolik nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom tě hlázni, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
0: No není se čemu dělat.
1: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
0: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc, myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, mějte se hezky a všichni posluchači, hodně zdraví, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna, téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval tam takový je... cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju, rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už jste někomu nakoupila prostě, no?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, Ježíš Maria, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nám dala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Tak, takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Tečka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřeboval vyřešit tohleto a tohleto a ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto, já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídá, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás spletl, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On poznal, on zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No, ale že zezadu?
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: No, asi, to nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo. To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak se jim, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale jako odmetala nevím, sníh, no.
1: No, teda to jsem se nasmála. Moc hezký. Tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano. Mějte se hezky. Všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Hotovo.
0: On ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na rotu. A on říká, dobře, já tam jedu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená.
0: Ajajajajaj.
1: Že nejlepší by bylo, je všech postřílet a takové.
0: Ajajajajajaj. Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si to si vykládali a asi tak za 10 minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora.
0: To byl náš
1: politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako, tak šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem tam skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale můžu vám říct, že jak jsem nejčastoval, jakýma slovama, růza.
0: Já si dokážu představit.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky a zástupce pro věci, já nevím jaké. No tak jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to... To ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak, to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, to mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se po víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme takhle do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovým nízkým paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si spolet patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si pootevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům opatrovejš, že
0: jasně,
1: jo?
0: No. Jasně, a to je hezký. Ale vy máte nový koberec,
1: no.
0: To je a vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku. A ta záměna, tako super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, toho tačky si něco dobrého navařila, napekla a měla, už jsem to myslím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, patek přijede, on ti sobotu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijel a že se sejdeme v Mikulovici tam a tam v hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně, a synové mi říkali, mamko, seš buď v práci, nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, já ti ho opravím, to není problém. A říká, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili, takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá, naštvaná. A František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeště dvojčata.
1: Jo. No tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřiznal, nebo neřekl mi, že má jedno budeště dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budeště dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Je, Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemoc srdce, takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli
1: no nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to... Člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno buneční dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnulé tchýni, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. To říkal, že tak to ne. Ty říkám, jo, opravdu, Hermínko, babičko, maminko, asi mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tchýně. To bych přála každému takovou tchýni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale v ten moment já jsem impulzivní člověk, jo. V ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala Jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě pak přišel František a ty se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No, všem posluchačům taky i vám. A těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svátek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No, tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Olin, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: Ano, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo notně, potně v noci, říkal, pojedeš tam a tam, přijedeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám

0: On přišel ke mně blíž a říkal, ježišmar, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl, potměnil samozřejmě. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkám, tak kluci, tak kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkám, vy jste nějaký herec? On říkal, no, zase vedle. A nakonec při takové té domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, jsem si mu taky omluvil a jakou se měl jít potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
1: Veřejně známá osoba, promiň, Olino, že ti do toho skáču, veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým, ne splatil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud, no.
0: On to také i bral, on říká, že se opletou lidi jako často. No a poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicovej a kuchyňovej. Mm-hmm. Tak a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenýrky. A moje kamarádka Boženka, která byla s manželem taky v nějakém tom kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenýrkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenýrkách v nohovičce bimba pytlík.
1: To, co tam bimbat má, ano.
0: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a se zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho její stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
1: A pustila?
0: Určitě pustila, přitom jak on se zvedl, tak opustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemluvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
1: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo je pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
0: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, mě se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
1: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900, František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem noční linky. Jsou pravidelným posluchačem noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme, že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to tam dali, naše auto stalo o pár aut dál, byl to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najednou, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: s tím vaším klíčem?
1: Opravdu. Odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možné otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo. Ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak, tak. Františku, děkuji vám za váš příběh. Ano?
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, nejestli se to dá říct, že je to záměr nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí jako obkladeckýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval. Okamžitě na bránu, auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasáren civilním autem? No bohužel, podařilo se to.
0: No tak když vás pustil deveťák, tedy pomocník deveťáka.
1: Ano, no. Ano, chudák deveťák, ten asi dopadl špatně.
0: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
1: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával k tomu.
0: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
1: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
0: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
1: Děkuji, krásnou dobrou noc a další, doufám, že se ještě někdy dovolám.
0: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské ústředně, no a hřbitov byl kousek ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažitý, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílne, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrtou, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale na hřbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystředila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašně pro mě šok. Vyvrávovala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před ústředno a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to běž špatně, já povídám, no, a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši,
2: a teď se na něho
1: ale musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já vomáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, až to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím. No ale prostě, já jsem se smíchy neudržela, no ale on byl zaražený jak prd v trávě, jak se říká, a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl no, o vás starost, druhý. No tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí, a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl ale slušně, to a už nikdy jedete ten slovní vodopád prostě a teprve potom se zastavíte.
2: Ano, jenomže to se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250 na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám, pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no ne vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. a na mě furt. Víky, ty si nedáš nic a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dávat, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych byla za nějakou takovou vošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si dvanáctku. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si dej osmnáctku. Já jsem nepřemýšlela, no tak osmnáctku, Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkal, když se někdy zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli, no a osmnáctka, ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to, no potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká osmnáctka, pak jsem si dala menší a ve finále teda, že pojedem domů, ještě jsme se tam tak porozhlídli a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule, bzuk a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Vy jste zůstala stát, on vám vlastně, no. On vám ujel.
2: No, ano. A teď mě byla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout. A to a teď říkám, ale co teď budu dělat? Tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne. No tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat. No a teď se mě šrotovalo.
1: No to tomu přece muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No. Ale on asi mrzkl ty zatačky, jak vyjížděl z toho a ne. No ale za chvílku byl zpátky. No ale načučené jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty osmnáct, vlastně vy jste měla jednu osmnáctku no, nějak, no. Jo, to potom ještě poloviční, no. Vy jste vlastně vypila půl litru rumu, no. De facto.
2: Asi tak. Takže tady to jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Vicky, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo, no.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat mějte nemůžu, se. Ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji.
1: Se hezky. Dobrou noc.
2: Naschledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu naschledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů. Ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitanček. Přeju vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíráte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké stávají mě, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, když, že to je úmysl?
3: Ne, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární těžádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium. A taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zídku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vetchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstali nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života těch tří dětí, bleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké. Ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou, ten Hofmeister, tykáčka, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampě a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem, jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

vaření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému mořelet. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali taky mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu a jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou

Tak báječné. Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšili, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I'm sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet. Protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Pettonovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela.
0: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.